Radio Beat. Klasický rock

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: myšlence se vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: A ještě do druhé nohy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Výši pokut za rychlost z radarů si může řidič snadno spočítat předem. Sankce je vždy polovina dolní hranice pokuty po odečtení tolerance měření. Při výrazném překročení rychlosti případ automaticky míří do správního řízení. V bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci chystají informace pro turisty. Manažer projektu Schindlerova archa Milan Šudoma říká.
2: Teď se tady bude otvírat obecní vlastně jako v tom domku vedle jednou z těch ještě z těch budov, které patřily k tomu koncentráku, tak obec tady z toho dělá informační centrum, který by mělo být letos někdy v létě hotový.
1: Google vyvíjí technologii, která dokáže změřit srdeční tep z 8-sekundového selfie videa. Systém sleduje změny světla na obličeji a z průtoku krve odhaduje tep s chybou kolem 6%. Nasazení komplikuje vyšší spotřeba energie, horší fungování při slabém světle a ochrana citlivých biometrických dat. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Krok.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Historicky vzácné město Kutná Hora plánuje rozsáhlou obnovu barokních sousoší před bývalou jezuitskou kolejí. Víc nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
4: První z celkového počtu 13 stoh přijde na řadu letos. Restaurování potrvá několik let. Náklady budou v milionech. Město chce získat dotaci i od Středočeského kraje. Umělecká díla potřebují i chemicky ošetřit.
3: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas, Alchymista, takřka pohádkové vyprávění o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, speciální ilustrované vydání románu největšího brazilského bestselleru všech dob od Paula Coelha, v srdci Střední Asie, po třech letech života, práce a cestování v Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Kyrgyzstánu napsala Nikola Hrušková deník přibližující realitu dnešní Střední Asie, zachycuje putování Pamírským traktem, uzavřeným Turkmenistánem, tragédii vysychání Aralského jezera i pestrobarevné orientální bazary. Ukazuje dnešní společnost a život ve Střední Asii, pro nás často naprosto odlišné a nepochopitelné. Tramvaj na Sachsenberg, Tramvaj kafé je kavárna v polském Těšíně a zároveň místo, kde se zbíhají všechny nitky související s brutálním zločinem, který musí vyřešit major ostravské kriminálky Roman Saran a jeho tým, už devátá detektivka Petra Sagitaria z oblíbené série Trojkont. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

Víťáci, je neděle, 21. června roku 2026. Svátek má Alois, Jirásek třeba nebo Švehlík. 4 minuty po 8. hodině hraní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v Pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a hurá, i dnes tu máme nekonečný příběh na Rádiu Beat. Včera jsme si jeden napsali společně, tedy hudební formou. Ten první náš společný se jmenoval Tažní koně, ano, to se nám to povedlo, a Dan pak odstartoval příběh jménem Romeo a Julie, to nevím, jestli jste to dotáhli až do večera, protože já jsem pak vyrazil na festival Metronom fotit Nicka Cavea a byla to teda nádhera, akorát, že jsem šel spát asi až v 12:30, tak se ještě trošku tady tak jako mžourám, ale to vůbec nevadí, stálo to za to a vyspíme se v hrobě. Další příběh, ten první dnešní nedělní, tak ten se bude jmenovat, to jsem teď vymyslel, Muž, který se podobá odvrácené straně měsíce. Zazní tu tím pádem progres. No a co takový muž na té odvrácené straně měsíce mohl dělat, nebo proč se jí je podobal, s kým se sešel, koho viděl, kam se, to prostě nechám všechno na vás, důležité je buď to mi zavolat na číslo 210 32 33 34. Včera se nám usvědčilo, to je bezva, namluvit ten svůj tip na pokračování příběhu do té naší jabky, no ale můžete i psát na všechny známé kontakty a tady už je slíbená úvodní píseň dnešního prvního příběhu.

0: lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na rádiu Beat.
1: No jen co jsem tam ty Progress 2 pustil, hned mi tady psal, koukám, Míťák Jaroslav, když tedy muž, který se podobá odvrácené straně měsíce, tak ten se tedy rozhodně musí na tuhle stranu odvrácenou měsíce podívat spolu s Pink Floyd. To je jasná věc. Dobře, Dark Side of the Moon, to tedy rozhodně. No a ještě koukám, že nám někdo volá právě na to naše číslo 210 32 33 34.
2: Padlo, že když to je odvrácená strana měsíce, takže určitě kdo, jestli jsou na měsíci nějaký stopy.
1: Takže kabát, jo?
2: Takže teda. Kabát. Jo.
1: Dobře, takže budeme pokračovat s kabátem.
2: Vůbec nějaký stopy.
1: Ano, to bude taková detektivka, budeme pátrat po těch stopách v podstatě, jasně. Že jo? Jasně. No tak jo, dobrý. Tak díky. Ahoj.
2: Díky, čau.

0: Nekonečný příběh po celý víkend na bítu.
1: No, děti na stráních hledají fialový krávy, to byl Kabát a já tady pročítám hned poštu a tady v jedné zprávě z apky se píše: ahoj Jirko, jaké je dnes téma? Pustil jsem rádio teď, když hrajou Pink Floyd, Michal, tak Michale, i dnes stavíme nekonečný příběh stejně jako včera pomocí písní a především tedy vašich tipů zkrátka na pokračování toho příběhu vždy s nějakou muzikou. Já jsem vyhlásil téma muž, který se podobá odvrácené straně měsíce, nebo téma název tohoto příběhu. Tahle skladba zazněla od Progress. Pak jsem tady měl hned zprávu, že právě tenhle muž, že nejen se podobá té odvrácené straně měsíce, ale přímo se na ní ocitá spolu s Pink Floyd, vlastně zaletěl si tam raketou, co by ne. No a co tady mám? Jo, a pak tady byl býťák vlastně, že tam na tom měsíci hledají, jestli jsou tam vůbec ty stopy po těch kosmonautech, po Armstrongovi a tak, jak říkal, je to malý krok pro člověka, ale velký pro lidstvo, nebo tak něco to tam povídal. No a teď tady mám další tedy zprávu, teď už koukám někdo, ne, nevolá, teď to zase zhaslo, tak tady mám zprávu, že tam nalezly stopy, ovšem stopy a krev čarodějných bylin, ano, to jsou vanastovky. A další zpráva je tedy poté, co najdou ty stopy, tak tohle je od Alenky a ta píše: muž, který se podobá odvrácené straně měsíce, je díky tomu značně ošklivý, je to takové zvíře, taková bestie a potkává na měsíci krásku. Ano, to je Beauty and the Beast a to je David Bowie. Takže takhle pokračujeme, je můžete navázat, našli jsme stopy a krev čarodějných bylin a náš hrdina potkává krásku a to přímo na měsíci.

0: Pepek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj dle libosti. Nekonečný příběh na Rádio Beat.
2: Rádio Beat.
3: Ahoj, Jarda Velký-Losiný.
2: Ahoj, Jardo. Tak jak bys to viděl? Kráská zvíře na měsíce.
3: Kráská zvíře, když ona potká toho tajemného, bude to takový jakoby Phantom Opery.
2: Ano.
3: Takže bychom mohli dát od Nightwish Phantom Opery.
2: Jasně, to je půl vlastně z Phantoma Opery od Andrew Lloyd Webbera, takhle, tak, že jo, jasně. To se nám hodí, to nám navodí tu atmosféru tam toho ano, měsíce.
3: Takže bude furt pan tajemný.
2: Tak jakoby. Jo. Díky, měj se, ahoj.
3: Ahoj.

to byl Phantom opery Nightwish, no a mám tu další z vašich zpráv, tedy typů na pokračování. Na odvrácené straně měsíce mají určitě Kráska i zvíře, tedy náš hrdina, a Kráska Fear of the Dark. Ano, to nám napsal Karel a dodává, ještě jste super, jen tak dál. Děkujeme, Karle. Pak se tady píše, opět pozdrav z Popradu. Příběh se může pokračovat například, ak mají strach z tmy, Fear of the Dark, Iron Maiden. A toto nám napsal Mirec, tedy z Popradu. Jasně, dáme Iron Maiden, Fear of the Dark, ale aby se nám to tedy nějak rozjelo, ten příběh, máme tam muže, který se podobá odvrácené straně měsíce, kde se záhy ocitl a potkal tam Krásku a spolu tam teď tedy mají strach z té tmy, která na té odvrácené straně měsíce rozhodně je, řekl bych.

0: Ivá, ahoj.
1: Ahoj,
0: Ježíš,
1: Ivo.
0: To jsem ráda, že jsem se ti dovolala.
1: To
0: ahoj.
1: My jsme taky rádi, no, povídej.
0: Tak já myslím, že ale on ten tajemný, říkáte krásce, pojď, půjdeme na druhou stranu a tudíž je tam Ozzy, see you on the other side.
1: No jasně, to logicky, kdo jiný, že jo, taky. Než Ozzy.
0: Tak
1: dobře, díky, Ivuško, měj se, ahoj.
0: Taky.

Ano, Ozzy nám ještě dohrává jako součást našeho příběhu, který píšeme od rána o muži, který se podobá odvrácené straně měsíce a proto je to takové zvěřátko na měsíci, potkává krásku. Teď se ocitli už na té druhé straně měsíce, see you on the other side. No a teď tady, dokud tedy někdo nezavolá, tak já budu využívat ty SMSky, zprávy z aplikace, mailíky. Zvíře krásce vysvětluje, píše se tu, jak se na její planetu dostalo a v songu Co je to láska jí sděluje, že přiletěl z jiných světů. Zvířetem je Petr Novák, zdraví Naďa, jasně. No a pak tady hned máme od Miroslava, myslím, že jeden Miroslav už dneska psal, že na měsíci už je to nebaví a proto pro ně přilétá raketa, ano, The Flappard raket. Tak to se nám krásně hodí takhle na závěr. Hodiny odlétají kráska i zvíře z měsíce raketou, no a kam, co tam budou dělat a tak dále. To už je zase na vás, jak říkám, nejlepší je zavolat a můžete také třeba namluvit ten svůj tip na pokračování příběhu do té naší mobilní apky.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Na českém trhu se objevují až desetileté záruky na nová auta. Nejdelší krytí dnes nabízí Suzuki a některé čínské značky, často bez příplatků, zatímco u francouzských výrobců si zákazníci za další záruku musí připlatit. Prodloužené záruky mají ale podmínky, hlavně pravidelný servis v autorizovaných dílnách. Nedávno jsme tady měli výlet pro kola z Jizerek do Českého ráje a teď něco pro koloběžkáře, kteří dokáží ujet i 80 kilometrů. Start je opět v Tanvaldu, jak říká Kuba Turek z Horidoli.cz.
2: Pojedeme zase Zubačkou, ale vystoupíme už na české straně v Kořenově. Vystoupáme, což bude asi nejhorší stoupání, do Polubného, což nám bude trvat nějakých třeba 20 minut nebo 15 minut. A pak přes Příchovické sedlo vedlejšími stezkami si jedeme do Tanvaldu a z Tanvaldu to vezmeme podél řeky Kamenice. Bohužel cesta bude opravdu kamenitá, v jednom místě dokonce budeme muset vzít koloběžky na záda, protože jsou tam schody, ale zase si užijeme krásné neporušené přírody, kde potkáme občas nějakého turistu, občas zbloudilého cyklistu, protože trasa je to opravdu náročná. A ocitneme se v Železné Brodě a zase použijeme stejně jako cyklisté cyklostezku a cyklotrasy až do Mnichova Hradiště. Na obě dvě trasy jsou nezbytně nutné helmy, protože sjezdy jsou poměrně dlouhé a rychlé a doporučujeme i začátkem léta nebo koncem jara teplé a nepromokavé oblečení, protože převýšení je poměrně velké a to znamená, že tam, kde může být zima a může hodně foukat a dokonce i pršet, sjedeme během 5-10 minut tam, kde bude strašné vedro.
1: SMS v Česku dál ustupují četování typu WhatsApp, ale z trhu nezmizí. Počet zpráv sice klesá, tržby se ale drží kolem 3 miliard korun ročně, hlavně díky bankám, firmám a ověřovacím kódům. SMS zůstává univerzálním kanálem, který funguje bez aplikací, účtu i mobilních dat. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
3: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
4: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
5: 4 minuty po 9 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a vymýšlíme už od rána. Já jsem to nazval muž, který se podobá odvrácené straně měsíce, z něj se záhy stalo zvíře, které právě tam na měsíci je nejdřív na té odvrácené straně, pak na té druhé spolu s ozim. Potkalo krásku, teď tam probíhalo lecos, ale nicméně v závěru hodiny už raketou odlétali z měsíce. No a teď se dozvíme možná od někoho, kdo nám zavolal na číslo 210 32 33 34, kamže to vyrážejí tou raketou. Tak, Jirka, Radio Beat.
6: Vašek, ahoj.
5: Ahoj, Vašku.
6: Tak když raketou, tak to raketou na Mars.
5: Raketou na Mars. A připomeň býťákům, co toto? Kdo to?
6: Věrka Špinarová.
5: Věrka Špinarová je raketou na Mars, ano. Tady někdo taky píše, že tu blatanka, zkusíme to cez vesmír. To bychom mohli udělat takový československý tupláček, ne? Že raketou na Mars a zkusíme to cez vesmír.
6: Cez vesmír a můžeme cestovat.
5: Tak díky, měj se, Vašku, hezky, ahoj.
6: Super, jo, včera jsem to pomotal, jestli vzpomeneš.
5: Nevzpomenu, ale pověz
6: mi to. Ne, já jsem ti říkal z Mexika na sever do Hondurasu.
5: Jo, tohle, no jo.
6: No, a ono je to na jich.
5: Tak, když to je jedno, tak se, nebo toho jsme se bavili, ne, trošku.
6: Přesně. Ale jenom, aby jsme
5: byli úplně se poučili, blbí, ale jsme chytřejší teď oba.
6: Právě.
5: Měj se
6: tak
5: hezky.
6: Jo, hele, ahoj. Díky, zatím, ahoj.

0: Lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na rádiu Beat.
1: Na Marsu, kam doletěli, si Kráska a Zvíře dávají první pusu. Ano, First Kiss on Mars, to jsou Stone Temple Pilots. Tohle je další zpráva, tahle tentokrát je tedy od Lenky z mobilní apky. No a ještě jednu tu mám, a to je tedy, to je vlastně mailík, koukám. A když už tedy jsou na tom Marsu, otevřou si tam tančírnu, ano, Ballrooms of Mars, to jsou T-Rex, a já připomínám, že úplně nejlepší je zavolat, ale já chápu, že je neděle, že se teprve probouzíte a za chvíli budete volat jeden přes druhého, anebo namluvit ten svůj vzkaz do té mobilní apky, to je také možnost. Takže dáme si Stone Temple Pilots, First Kiss on Mars a T-Rex Ballrooms of Mars. Takže tančírnu otvírají zamilovaní Kráska a Zvíře, a to přímo na Marsu. A já jsem zvědav, jak budete pokračovat.

0: Skutečný příběh po celý víkend na bítu.
1: Rádio Beat.
2: Buď zdrav, Jirko, šaman z Libišan.
1: Ahoj, šamane, tak jak bys to viděl na tom Marzu, když otevřeli tu tančírnu?
2: No tak když jsou v tančírně, tak by si tam mohli dát tanec se smrtí.
1: Takže Iron Maiden?
2: Iron Maiden, Dances of Death.
1: Dobře, dáme tanec se smrtí v tančírně na Marzu a tančí spolu Kráska a Zvíře. Třeba tam bude ještě někdo další, ale to necháme na dalším bíťákovi, jo?
2: Výborně, děkuju.

Ahoj Jirko, life is like oxygen. Po té první puse naše kráska a zvíře učinili revoluční objev. Na Marsu můžou pozemštěné přežít bez kyslíku, pokud se milují.

0: jeden chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj dle libosti. Nekonečný příběh na Rádio Beat.
2: Jirka, Rádio Beat.
3: Nazdar, Zdeněk z Hradce. Hele, ty říkáš tančírna, ale to byla taková stará bouda a mělo to takový podkroji a tam byla půda. A tam byli démoni na té půdě, jo? A těch démon se jmenujou, jsou to Portugalci. No a ty jim teda řekli, že na Marsu je někde blízko město, který má zlatý brány, City of Golden Gates. Který bys tam našel, tak to bude pěkně navazovat na ty mejdny.
2: No jasně, dobře, koukneme potom tady, jo?
3: No, jako třeba tou cestou můžou potkat ještě toho Jirku Schellingráta, ten na ně bude křičet, hej, Martin, tady jsou, jo, no, ale to už nechám o tobě, jo.
2: Dobře, díky, ahoj.

0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
1: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
3: Tady Rostě ze Znojma, teď jsem chtěl půlnoční volám na tu...
4: Na pokračování příběhu.
3: Na pokračování. Ono je to všechno Mars, Tančírna, je všechno hezké, ale ono je to taková malinká utopie, taková jakoby lež, ne? Tak co pustit takhle od Queenu Liar, to je Přetradu lhář.
4: Dobře, tak jo, tak možná, že to tak je, no. Dáme tam Queeny a jejich lháře.
3: Dobře, díky. Ahoj. Tak jo, zatím.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. V jindřichohradeckém zámeckém pivovaru z 16. století se bude po 60 letech zase vařit pivo. Národní kulturní památka, která od 90. let 20. století chátrala a v roce 2011 vyhořela, se promění v multikulturní centrum s restaurací a pivovarem Jindra. Na rekordní investici, která přesáhla 500 000 000 Kč, získala radnice dvě dotace 245 milionů. Pro veřejnost se historická stavba otevře v červenci. Starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár nám řekne, jaké komplikace provázely rekonstrukci.
2: Co se týče komplikací, tak samozřejmě byla to právě ta část statiky. Tím, že se objevil i sklep, který nebyl v zákresech, nad kterým stál jeřáb, tak se muselo udělat výdřeva, zpevnění celého povrchu, tak aby se mohlo pokračovat v jednotlivých pracích. Samozřejmě pak potom jsme zjistili, že i některé skladby, které byly předpokládány, tak byly malinko jiné, než to bylo v průběhu, což u národní kulturní památky a s ohledem na její věk lze předpokládat, že jasná.
1: Restaurace ponese jméno Smetana po hudebním skladateli, který v budově strávil část dětství. Jeho otec pracoval jako sládek v pivovaru. Mladý Bedřich také v Jindřichově Hradci utrpěl úraz, který asi způsobil jeho pozdější ohluchnutí. Na dně Indického oceánu vědci objevili rozsáhlé pohřebiště velryb, které se táhne v délce asi 1200 kilometrů. Ukrývá pozůstatky staré až 5 milionů 300 tisíc let. Nález podle odborníků patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu. Může přinést nové poznatky o dávné historii kytovců i o životě v jedněch z nejméně prozkoumaných částí oceánu. Naleziště se nachází v oblasti zlomového pásmu Diamantina na jihovýchodě Indického oceánu v hloubce kolem 7 kilometrů. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: No a až jí ten chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
3: Vymýšlejte další děj dle libosti. Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
4: A jen minutku po desáté je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. Ano, dnes vymýšlíme další příběh, společně dáváme dohromady takový vesmírný. Měli jsme tu muže, který se podobá odvrácené straně měsíce. Ukázalo se, že je to pěkné zvíře. Vyrazil na měsíc, právě na tu odvrácenou stranu. Tam potkal krásku. Odtamtud letěli raketou na Mars, kde otevřeli tančírnu, no jedna to, pak se nám ukázalo, že je to možná tak trochu všechno sen a lež, ale kdo ví, mám tu už další vaše tipy, třeba z té naší apky na pokračování příběhu, tak nejdřív jeden přečtu a pak budem třeba pokračovat zase telefony. Ahoj, dovolat se k vám je nadlidský úkol, se tady píše, no občas jo, někdy vás volá hodně, ale teď zrovna třeba nevolá nikdo. Takže tančírna na Marsu už jede naplno a zamilovaný pár se tu vznáší jako ve snu. Jeden druhému totiž bere slova z úst právě jako v tom hitu od Meatloafa You look the words right out of my mouth. Díky, Michal, no tak dobře, tak dáme Meatloafa a uvidíme, kam se nám to pak zase posune.

0: Jo, ahoj, tady je Tomáš.
1: Ahoj Tomáši.
0: Chtěl bych pokračovat příběhu.
1: Tak povídej, povídej, jak bys to viděl dál.
0: No, já mám pocit, že na tom Varzu všude trošku nudá, protože tam nikdo není.
1: Ano, ano.
0: A on si vzpomněl, když byl na tom měsíci, když viděl tu nádhernou modrou planetu, tak se zasnil, pustil si k tomu od karátu Der Blaue Planet a rozhodl se, že si udělá prázdniny na Zemi.
1: A to je Olympik zase, viď?
0: To je zase Olympik.
1: Dobře, tak tady potom juknem, jo? Díky za pokračování, měj se, ahoj.

díky poslednímu vašemu telefonátu jsme se nejdřív spolu s Karátama, s touhle východoněmeckou legendou přímo, podívali na tu modrou planetu, kam naši hrdinové, tedy Kráska a Zvíře v tom našem aktuálním příběhu, tedy odletěli z Marsu, protože už je to tam nebavilo. Olympik, to byl přílet právě z prázdnin na Zemi. No a teď, jak jsem řekl prázdniny na Zemi, nebo jak to řekl Býťa, který se dovolal, nebo který zavolal, tak ty tipy na to, co prázdniny teda, tak máme, hele, Bee Gees, Holiday jsou prázdniny, že jo, Sex Pistol, Holidays in the Sun, anebo třeba Škorpíci, Holiday. A protože všechny tyhle tři písničky, které tady mám v těch vašich tipech, tak všechny jsou krátké, tak je dáme takhle pěkně za sebou, ať bych potřeboval nějaký ten telefon, co teda na těch prázdninách nebo co tady na té zemi vůbec budou dělat ti dva v tom našem příběhu. Jsem na vás moc zvědav, býťáci.

0: zaje Vylečera. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na Rádio Beat.
1: Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Tomáš, volám teda, a jasně, když už jsme u těch prázdninách.
1: Ano, ano.
2: Prázdninám patří indiánky, tak jsem si řekl, že by se mohli kouknout na takýho Shadowna a Apache.
1: Jasně, ještě jednou, prosím, Shadows, jo, Apache.
2: Shadows,
1: Apache, Shadow, to je instrumentálka legendární.
2: Právě
1: jasně.
2: Proto.
1: Takže myslíš, že by, ne, že by mohli třeba teoreticky v nějakém westernovém městečku taky, že jo?
2: Ano, přesně, a mohli by se osnout westernovém městečku, protože prostě to k těm prázdninám patří.
1: A člověče, to já jsem byl v tom westernovém městečku, ježiš, teď se jenom vzpomenul, kde to je, a tam hrajou Vinetou.
2: Zvolé Bostovice.
1: No a tam hrajou toho Vinetou a přímo na živo, to bylo dobrý, na koních tam jezdí.
2: Ano, to jsou myslím, že Boskovice, ale taky si nejsem.
1: Nejdřív hráli pědničku a teďka hrajou Poklad na Stříbrném jezeře, jakhle půjdou dál teda. A to je jako ten zážitek, to můžu doporučit všem s dětma třeba. Tak jo?
2: Tak
1: Apache, díky, měj se, ahoj.
2: Taky, ahoj.

0: Nekonečný příběh po celý víkend na beatu, na beatu, na beatu.
1: Rádio Beat.
2: Ahoj, Jiříku, tady Zdenda.
1: Ahoj, Zdendo, hele, tak Kráska a Zvíře jsou na dovolený na zemi ve Westernovém městečku, tak jak to vidíš teď?
2: No, teďka, když jsme u těch Apačů.
1: Ano, ano.
2: Tak co kdybychom se přesunuli k Little Big Horn a podívat se na Siouxe.
1: Dobře, a teď to ještě
2: upřesně. Takže my jsme dali Little Big Horn od Running Wild.
1: Já myslel od Zelenáčů. Tam blízko Little Big Horn,
2: taj,
1: se vznáš.
2: To je taky pěkná. Pají
1: jezdce z koní, výstřely z karabin. Že jo, takhle nějak to je.
2: No, tu mám taky rád, ale tady, když jsme v tom rockovém rádiu, tak bychom dali Rolfíka.
1: Aha, to je, člověče, v Drážďanech, jestli jsi nebyl v tom muzeu Karla Máje, tak tam je ještě, že na podlaze jako ohromnej plán té bitvy, jestli můžeš to takhle jako projet, odkud kdo kam jel.
2: Aha,
1: a tak, a
2: to je docela, tak to je super.
1: A tam se šváčkem nebo čímkoliv hned a je to tam jeho ten dům, kde bydlel, a vedle je taková ještě takový srub, hele, pěkný je to. Takže co jsme to říkali, abych to nezamluvil? Running Wild
2: a Little Big Horn, bitva Siouxů s generálem Castrem.
1: Dobře, tak jo, děj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: týpek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj dle libosti. Nekonečný příběh na Radio Beat.
2: Ahoj, tady zase Rostěl ze Znojma. Neuvěřitelně jsem se pohledal po druhý.
3: Tak povídej, Rostěl. Ano, ano.
2: Tak dívej se, když jsou tam ti indiáni, tak ano, to ano. Takhle odsvítil Vic Van Ben.
3: Jo, a aha, vidíš, tam je Vigvam, že jo?
2: No, jasný.
3: No, my jsme říkali, že jsme ve westernovém městečku, bitva u Little Big Hornu, tak co by tam nemohl být Vigvam, viď? Taky nějaký no, pořádný.
2: Dobrý.
3: Jasný.
2: Tak jo.
3: Díky, Rostěl.
2: Tak jo, nevím, že jste se budoval po druhý. Tak jo, zatiahuj.

Ahoj Jirko, mně se nedaří dovolat, tak to zkouším takhle. Já si myslím, že ve westernovém městečku přišla mezi Krásku a zvíře krize, kdy Kráska se spustila s nějakým fešným indiánem a zvíře to neuneslo, dalo se trochu víc ohnivý vody a potřebovalo to jako vypustit do světa tu frustraci, takže Alice Cooper Poison, jestli může být zdravířena.

0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
1: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
3: Když se zhrzené zvíře otrávilo jedem, ano, to byl ten Alice Cooper a Poison, tedy jed, je třeba zavolat doktora, a to nejlépe doktora Roberta, to jsou Beatles, a nebo doktora rock'n'rollového, a to jsou Black Sabbath, a tenhle tip nám poslal Bíťák Zbyněk, pak si určitě zase vezmeme telefon, nebojte se zavolat na to číslo 210 32 33 34, pokud ale tedy víte, jak by ten příběh krásky a zvířete ve westernovém městečku, kdy ona mu zahnula s Indiánem, on se otrávil jedem a teď tedy přišel ho léčit doktor, jak úspěšně, to právě je na vás a to všechno mi můžete říct a vymyslet nějakou hudbu, kterou budeme tematicky pokračovat po tom, co zakročí doktori Robert a doktor rock'n'rollový na Beatu.

nekonečný příběh, 4 minuty po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Doufám, že se nám to někam pohne. Jak to tam teda vlastně bylo? Kráska a zvíře ve westernovém městečku, nejdřív byli zamilovaní, ona mu zahnula s indiánem, on se otrávil jedem, přišli lékaři, za chvíli si zase mu nějaký telefon, teď zrovna nikdo nevolá, ale mám tu spoustu vzkazů a tady se píše, lékaři vytloukají klín klínem a na jed je prý nejlepší jed, a to přímo takový ten srdcavský poison heart, já tady nevím, jestli to přímo znamená tohle, ale v každém případě tuhle krásnou skladbu od Ramones si v rámci příběhu dát můžeme, a uvidíme pak, jestli se uzdraví, neuzdraví, dají dohromady nebo někam vyrazí, co já vím, to je právě jen a jen na vás, býťáci.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Výši pokut za rychlost z radarů si může řidič snadno spočítat předem. Sankci je vždy polovina dolní hranice pokuty po odečtení tolerance měření. Při výrazném překročení rychlosti případ automaticky míří do správního řízení. V bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci chystají informace pro turisty. Manažer projektu Schindlerova archa Milan Šudoma říká.
2: Teď se tady bude otvírat obecní vlastně jako v tom domku vedle jednou z těch ještě z těch budov, které patřily k tomu koncentráku, tak obec tady z toho dělá informační centrum, který by mělo být letos někdy v létě hotový.
1: Google vyvíjí technologii, která dokáže změřit srdeční tep z 8-sekundového selfie videa. Systém sleduje změny světla na obličeji a z průtoku krve odhaduje tep s chybou kolem 6%. Nasazení komplikuje vyšší spotřeba energie, horší fungování při slabém světle a ochrana citlivých biometrických dat. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
3: Nekonečný příběh po celý víkend na beatu.
4: No Jirko, tak když máme tady tu partnerskou krizi, tak chodníky špatný jsou manželský postele. Katapult. Díky, čau.

V miestečku poznali krásnou náčelnici Suzanne Sioux, ktorá je pozvala do Ameriky a dozvedela sa, že byli na mesiaci, tak chteli s ní udělat aj obřad a tak dál. No. Jinak tady Robert. Čau.

0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
1: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten...

tu napsáno, takže zkrátka Ondra nám poslal tenhle tip. Já myslím, že to by mohl být takový závěr toho našeho příběhu a já vymyslím start nějakého nového. Takže si dáme Iggyho Popa a Kate Pearson, skladbu Candy a pak takzvaně vykopnu další příběh. Máte se možná na co těšit.

jak jsem slíbil, tenhle příběh jsme uzavřeli a začíná příběh nový a ten se celý bude odehrávat, nebo tedy jeho začátek, to právě je na vás, kam se posuneme, v hotelu California. Ano, to je takový ten strašidelný hotel. Eagles o něm zpívají v téhle následující písni a tam se toho tedy odehrává, tam jsou různé jednotaje a tak, a to už je právě na vás, jak

kdo tam bude v tom hotelu, co se tam stane, jací tam budou hrdinové, a to právě v těch písních zase, nebo pomocí těch písní stvoříme další příběh. Doufám, že to dotáhneme aspoň do té druhé hodiny, kdy nás tady, nebo mě tady vystřídá Dan Kohout, no a tam to bude, s tím bude veselo, to je jasná věc, takže jdeme na ty Eagles, Hotel California, a nejlépe volejte na číslo 210 32 33 34 nebo pište, anebo můžete ten svůj tip na pokračování příběhu namluvit do té naší mobilní apky.

0: Rádio Beat.
1: No čau, Šaman z Libišany.
0: Ahoj, Šamané, tak co se v tom hotelu California přihodí, nebo jak
1: no,
0: to tam bude?
1: Se to, že se o tom dozví železná pana a veme si na to, přijde tam a veme si na to svoji parádní uniformu. Woman for uniform.
0: Ano, ano, tam je tam Margaret Thatcherová, že jo, na obalu toho singlu.
1: No.
0: Jasně, a to původně ale nejsou Iron Maiden, že jo, to je cover.
1: Ale já bych, jasný.
0: No tak to tam dáme, dobře, takže v hotelu California se nám vyskytla teda železná pana a to tedy v uniformě. Uvidíme, co s ní bude dál, jo? Díky, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: Lékař mu dal ruku na rameno se slovy:
1: Vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena.
0: A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
2: Ahoj, tady je Luboš.
3: Ahoj Luboši, chceš pokračovat v příběhu?
2: No, pokračoval bych v příběhu a nevím, jestli to nebude monotématické.
3: Tak povídej.
2: Já bych si myslel, že Železná pana bude mít obrovský strach z temnoty.
3: No.
2: Je out the dark a čelit mu bude pomocí zaklínadla v podobě Number of the Beast.
3: Takže Fear of the Dark jsme třeba dneska už hráli, tak dáme to Number of the Beast teďka teda, jo?
2: Jasně, dobrý, fajn.
3: Dobře, já přemýšlím, jak by to mohlo být dál, číslo bestie, no ale v hotelu California, ten jako i strašidelný, tam se nám to hodí, ale a myslím, necháme to i s tou předmluvou, jo, takovou tou.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Rádio Beat.
1: Ahoj, Jirko, tady Filip.
0: Ahoj, Filipe, chceš pokračovat v příběhu?
1: No, já takovou kravinu.
0: Tak povídej.
1: Ale to, hele, ta železná pana,
0: no.
1: Ona sice má uniformu, ale to je uniforma lokaje.
0: Jo, a to je Aleš Brichta, viď?
1: To je Aleš Brichta.
0: V uniformě lokaje, no.
1: Ano, ano.
0: Teď je tam to číslo bestie do toho, sakra, to bude teda... Nějaký ďábelský, možná nějaký ďábelský lokaj, hele to. Uvidíme, no, jak se to vyvine.
1: Je to možný, to je možný.
0: Měj se zatím.
1: Tak jo, děkuju ti, ahoj, měj se.

0: Konečný příběh
1: po celý
0: víkend
1: na bítu,
0: na bítu,
1: na bítu.
2: Ahoj Jirko, tady Zuza.
3: Ahoj Zuzo, já... tak jak to vidíš?
2: No, tak víme, že železná pana v uniformě lokaje je Margareta.
3: Ano.
2: Víme, že měla nějaký strach.
3: No.
2: A teď už i víme proč, protože ona po cestě do toho hotelu viděla, jak někdo volným pádem letí z okna. Sleepo falling od Tom Petty.
3: Ano.
2: A teď je otázka, byla to sebevražda, anebo v tom bylo něco?
3: Suicide, jo.
2: Třeba. Ale já bych to nechala na dalších býťácích, ať rozluští záhadu.
3: Dobře, tak jo, tak to je
2: moc hezký, děkuju.
3: Měj se, ahoj.
2: Taky, ahoj.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Historicky vzácné město Kutná Hora plánuje rozsáhlou obnovu barokních sousoší před bývalou jezuitskou kolejí. Víc nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
2: První z celkového počtu 13 stoh přijde na řadu letos. Restaurování potrvá několik let. Náklady budou v milionech. Město chce získat dotaci i od Středočeského kraje. Umělecká díla potřebují i chemicky ošetřit.
1: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas. Alchymista, takřka pohádkové vyprávění o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, speciální ilustrované vydání románu největšího brazilského bestselleru všech dob od Paula Coelha, v srdci střední Asie, po třech letech života, práce a cestování v Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Kyrgyzstánu napsala Nikola Hrušková deník přibližující realitu dnešní střední Asie, zachycuje putování Pamírským traktem, uzavřeným Turkmenistánem, tragédii vysychání Aralského jezera i pestrobarevné orientální bazary. Ukazuje dnešní společnost a život ve střední Asii, pro nás často naprosto odlišné a nepochopitelné. Tramvaj na Sachsenberg, tramvaj kafé je kavárna v polském Těšíně a zároveň místo, kde se zbíhají všechny nitky související s brutálním zločinem, který musí vyřešit major ostravské kriminálky Roman Saran a jeho tým, už devátá detektivka Petra Sagitaria z oblíbené série Trojkont. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na rádiu Beat.
3: A lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny.
4: Nekonečný příběh na rádiu Beat.
5: No jen chvilinku po 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a my jsme v té uplynulé hodině rozjeli už příběh číslo 2, ten se odehrává v hotelu California, kam nám přišla železná pana v uniformě, a to přímo v uniformě lokaje, jak to tam bylo dál, jo, taky tam proběhlo nějaký to číslo bestie, protože ten hotel je samozřejmě strašidelný. Železná pana, když se tam blížila, tak viděla koho si volným pádem padat z okna, tím jsme to uzavřeli, teď to bude nějak pokračovat, tak jedno pokračování tu mám v mailu a tam se píše: ahoj Jirko, v tajuplné atmosféře jsou slyšet zvuky ticha, ano, Sound of Silence, my si je dáme v podání Disturbed, to ostatně tady Jitka, která poslala tenhle mail a přeje nám hezký den, i napsala do závorky, asi že nechce originál od Simona Garfunkla, ale tenhle nádherný cover, již tedy 11 let starý mimochodem. No a pak tu mám někoho takhle přímo na drátě, kdo se dovolal, což je úplně nejlepší, s pokračováním příběhu na číslo 210 32 33 34. Rádio Beat.
6: Martin z Olomouce, zdravím.
5: Ahoj Martine, taky zdravím.
6: Hele, on padal volným pádem, ano, zrychlovalo ano. Se to. Tyhle ty věci se všechny dělí, je to jasná fyzika. Ale mělo to neštěstí, protože kolem půl a ponorka a chránila.
5: Žlutá ponorka, jo?
6: Jasně.
5: Jo, s ringem.
6: No přesně, s tímhle papíkem, jako jo.
5: Jasně, žlutá ponorka ho zachránila, no výborně, v hotelu California. Co by ne, viď, my tady můžeme všechno nabít tu.
6: Jasný, a to geograficky jedeš... sedí naprosto přesně.
5: Ale ty seš v autě, tak nám řekni, jak to jede, udělej nám dopravní zpravodajství rovno.
6: Ale já se přiznám, že já měl teďka takovou provianční jízdu, neb jsem vezl jednou bratrovi domácí vynikající fazovou polévku, chválím sám sebe, co mi taky jiného zbývá,
5: ano.
6: A uzeného sumce, což je kombinace naprosto fantastická.
5: No
6: takže
5: jasně.
6: Takže tahle provianční jízda v rozpálené Olomouci jako nemohla proběhnout nijak, když je dobře. A navíc jako v tom zety, tam paní mladá krásná mě udělala radost, to je tak skvělá muzika. Ejda, škoda toho chlapa, ale vynikající, dostali po něm dobrý věci.
5: To rozhodně.

0: chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj tlelivosti. Nekonečný příběh na Rádio Beat.
2: Jirka, Rádio Beat.
3: Ahoj Jirko, tady Eva.
2: Ahoj Evo.
3: Mě tak napadlo, ano, že ty žlutý ponorky může vyskočit železný muž a tu železnou panu zachránit.
2: Ano, takže Black Sabbath si dáme, viď.
3: Uh-huh.
2: Začíná to těma krokama temnejma, jak
3: tak,
2: jde.
3: Tak,
2: ano,
3: tak.
2: A tam by se nám to mohlo i spárovat možná, železný
3: no,
2: muž s železnou panou.
3: No, aby to chytlo nějakej.
2: Měli by malý železňátka a tak.
3: No.
2: A to už necháme na někom dalším, kdo bude
3: ano,
2: pokračovat.
3: Ano, přesně.
2: Tak díky,
3: tak
2: Evo,
3: jo, díky
2: dej se.
3: A hezkou neděli.

0: chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj tlalivosti. Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
2: Když se železný muž a železná pana dají dohromady, píše býťačka Sára, a vletí na to, musí to být pěkný rachot. No, to asi jo. Něco jako když vletí koule do zdi. Balls to the wall, accept. Ano, to je pravda, to může být teda pěkný rachot, a zvlášť v hotelu Kalifornie. Ano, mě to ani tak nevadí, že jsme naladili na tuhle notu, a teď si představíme právě, jak se tedy, jak jsou spolu Iron Man a Železná Lady. Tak.

Bold.

0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
1: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
3: Ahoj, tady Václav, měl bych k nekonečnému příběhu. Ta železná pana s tím železným mužem by mohli mít dítě v čase. Takže Child in Time od Purple. Díky.

tak nám to teď krásně vyšlo v tom příběhu, že zazněly tedy dvě takové trošku přerostlejší skladby, nicméně obě moc krásné, takže nám to určitě nevadilo. Nicméně Železný muž a Železná pana spolu mají Child in Time a vy mi tady píšete, zrovna nikdo teď nevolá, že to dítě je za prvé problémové, to jsou AC/DC, to zrovna tady píše Václav Býťák, no a potom tady, to je sice nepodepsaná SMS-ka, ale píše se v ní, a to jejich dítě bude rokovat ve svobodném světě. Jo, Jiří, podepsán Jiří, tak sorry Jiří, jmenovče, takže to je Rockin' in the Free World, takže Neila Younga, toho já dám moc rád. Zrovna vlastně před rokem jsme s přáteli na něm byli v Berlíně, tedy no. Takže si dáme teďka problémové dítě. No a co s nimi bude dál? Jestli budou tedy rokovat v tom svobodném světě, tatínek Železný muž, maminka Železná pana, dítě, no sakra, to je teda Sodoma Gomora. Zkrátka, býťáci, volejte, pište, ať ten příběh dotáhneme krásně ještě tu hodinku do, nebo hodinu a kus do 14. hodiny, kdy Dan Kohout určitě přijde s nějakým pěkným novým příběhem.

0: Lékař mu dal ruku na rameno se slovy:
1: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena.
0: A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na Rádio Beat.
2: Rádio Beat.
3: No, Kvaky, čau.
2: Ahoj, Kvaky.
3: Sice to dítě je problémový,
2: ano.
3: Ale do vínku dostalo, že bude hrdina. Hmm. Takže Heroes David Bowie.
2: No jasně, to bude určitě hrdina. Tak uvidíme, jak to s ním pak dopadne dál. Díky, Kvaky, měj se.
3: Díky.
2: Ahoj. Čau.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
3: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Na českém trhu se objevují až desetileté záruky na nová auta. Nejdelší krytí dnes nabízí Suzuki a některé čínské značky, často bez příplatků, zatímco u francouzských výrobců si zákazníci za další záruku musí připlatit. Prodloužené záruky mají ale podmínky, hlavně pravidelný servis v autorizovaných dílnách. Nedávno jsme tady měli výlet pro kola z Jizerek do Českého ráje a teď něco pro koloběžkáře, kteří dokáží ujet i 80 kilometrů. Start je opět v Tanvaldu, jak říká Kuba Turek z Horidoli.cz.
4: Pojedeme zase Zubačkou, ale vystoupíme už na české straně v Kořenově. Vystoupáme, což bude asi nejhorší stoupání, do Polubného, což nám bude trvat nějakých třeba 20 minut nebo 15 minut. A pak přes Příchovické sedlo vedlejšími stezkami si jedeme do Tanvaldu a z Tanvaldu to vezmeme podél řeky Kamenice. Bohužel cesta bude opravdu kamenitá, v jednom místě dokonce budeme muset vzít koloběžky na záda, protože jsou tam schody, ale zase si užijeme krásné neporušené přírody, kde potkáme občas nějakého turistu, občas zbloudilého cyklistu, protože trasa je to opravdu náročná. A ocitneme se v Železné Brodě a zase použijeme, stejně jako cyklisté, cyklostezku a cyklotrasy až do Mnichova Hradiště. Na obě dvě trasy jsou nezbytně nutné helmy, protože sjezdy jsou poměrně dlouhé a rychlé a doporučujeme i začátkem léta nebo koncem jara teplé a nepromokavé oblečení, protože převýšení je poměrně velké a to znamená, že tam, kde může být zima a může hodně foukat a dokonce i pršet, sjedeme během 5-10 minut tam, kde bude strašné vedro.
3: SMS v Česku dál ustupují četování typu WhatsApp, ale z trhu nezmizí. Počet zpráv sice klesá, tržby se ale drží kolem 3 miliard korun ročně, hlavně díky bankám, firmám a ověřovacím kódům. SMS zůstává univerzálním kanálem, který funguje bez aplikací, účtů i mobilních dat. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: nekonečný příběh, 2 minuty po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a ten náš nekonečný příběh tedy, tak já se tedy podívám, jak nám to pokračovalo. Ano, železný muž s železnou panou v hotelu California měli spolu nejdřív sex a pak dítě. To dítě bylo sice problémové, ale rokovalo ve svobodném světě a do vínku mu bylo dáno, že byl hrdina, ano, Heroes, to byla poslední skladba uplynulé hodiny. No a teď si tedy poslechneme, jak to půjde dál. Nejdřív tu mám SMS-ku a v té se píše, aby nebylo dítě nahé, chtělo by to dětské šaty. Petr Kalandra, Bobo Kladno nám poslal tuhle zprávu. Ano, oblékneme děťátko a pak si poslechneme, kdo pak se nám to dovolal na číslo 210 32 33 34. Rádio Beat.
1: Dobrý den, nebo ahoj, tady je Petr z Opavy.
0: Ahoj Petře.
1: Já si myslím, že to dítě sice bude hrdina, ale jinak je zhnilé, nepoužitelné, má všecko, jak se říká, v PI, prostě leží na lehátku.
0: Takže horký žeslíže, jo?
1: Horký žeslíže.
0: No dobře. No jasně, vy to tvoříte ten příběh, já to tam klidně šoupnu, aspoň to bude zajímavý nějak.
1: Právě, uvidíme, jak se to rozvine dál.
0: Dobře, tak se mě hezky v Opavě.
1: Taky, ahoj. Taky, ahoj.

0: lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Ivana.
2: Ahoj, Ivana.
1: Mám takový nápad.
2: Ano, ano, povídej.
1: By se měl taky něco naučit.
2: Ano.
1: Takže slabikář od pumpy.
2: Jasně, do školy musí, jo. Slabikář je od pumpy a taky je šlabikár od tublatanky, že jo?
1: Od tublatanky taky, no.
2: Dobře, a mohli by se jako československy, že jo, vzdělat možná, no, uvidíme.
1: Může klidně.
2: Tak díky, Ivanko, měj se hezky.
1: Já taky děkuju, hezký den, ahoj.

Že to je pták?

0: No a až jí ten chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj dlalivosti. Nekonečný příběh na Radio Beat.
2: No a je to neuvěřitelné, ale hned dva z vás si vzpomněli na to, že i když Železný muž s železnou panou, nebo panou, no zkrátka s železnou ženou, již mají děťátko, a to je teďka vzdělané, ano, dostalo šlabikář a předtím dokonce i slabikář, tak nejsou svoji, že by se tedy měli, aby bylo všechno v pořádku, oženit. No a od toho je tu, a to nám napsal Petr White Wedding, to je Billy Idol, a zase Víťák, který se podepsal jako Max, tak ten píše, že Chemical Wedding, jako chemická svatba, ano, to je Bruce Dickinson, no to by se, myslím, k takovému železnému párku pěkně hodilo, no tak já tam dám ty svatby obě, ať to tak jako trošku oslavíme pořádně, a jsem zvědav, co bude teda po svatbě všechno, když už všechno bylo předtím, že jo. Volejte na číslo 210 32 33 34, pište do naší mobilní aplikace, nebo tam můžete namluvit ten svůj tip na další pokračování, anebo využijte i ostatní kontakty.

0: nekonečný příběh po celý víkend na bítu.
1: Ano, před chvílí nám proběhla svatba, nebo proběhla, byla tedy oznámena svatba, hned dvě písně na toto téma nám zde zazněly a hned tady vidím, že se píše: na svatbě musí být dostatek pití, no a když se žení železný muž se železnou panou, budou pít nejspíš olej, a to i o půlnoci, ano, midnight oil si dáme, to je jasná věc. No a pak tu máme kohosi, kdo se mi zase dovolal na to naše číslo 210 32 33 34 a poslechneme si, co ještě zazní po těch midnight oil. Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Miloš.
1: Ahoj Miloši.
2: No, tudíž je svatba, která se koná na zahradě.
1: Ano.
2: Tudíž zahradní slavnost citróně anebo garden party Marillion.
1: Dobře, včera jsme hráli v obě, ale klidně to tam zase šoupnu. Tak jo, zahradní slavnost a teď jsem zvědav, co se bude dít dál, viď, ještě.
2: Jo.
1: Tak jo, měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc.

0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
1: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
3: Ahoj Jirko, taková velká, bílá, železná svatba, to je ohromná událost. O tý se dozvěděli i naši Marťané z prvního příběhu. A tak Kráska a Zvíře vzali všechny kamarády z Marzu, všichni se na té svatbě sešli a byla to velikanánská oslava, kde Kambrinus tekl proudem. Takže Vláďa Mišík.

0: Lékař mu dal ruku na rameno se slovy:
1: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena.
0: A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na rádiu Beat.
2: No a svatba nám tak nějak proběhla, popili jsme oleje i gambrínusu, tedy nějakého toho europivka trošku. No a nám se chýlí ke konci i tenhle příběh, i moje dopolední vysílání pomalu. Za chvíli dorazí Dan a nabídne vám nový příběh. Takže já tu mám ještě několik tipů na takový úplný závěr, protože teď jsou, jak tady píše třeba Aleš, teď jsou Iron Man a Iron Woman, tedy teď jsou manželé a si svým dítkem jsou rodina. Dej tam prosím tě welcome to the family, ano, vítej do rodiny. Avenged Sevenfold, dobře, to tam šoupneme. No a tady hned zase Aneška navrhuje, nebo píše, a teď jim nastane pěkný rodinný diktát. Ano, to jsou krucipisk, tak těmi to pak můžeme uzavřít. Já se s vámi pomalu loučím, ještě vás pozvu na úterý, na pozící na hledáček. V tom mém hledáčku Jirky Rogla usedne teď přímo skvělý vzácný host Michal Skořepa, jeden z našich nejúžasnějších zpěváků, má projekt Pan Links, z něho si něco pustíme, taky vás někam pozve na nějakou akci a vím, že bude zajímavě povídat jako vždycky. Takže na to vás zvu na pozítří, no a jinak dneska já si domů tak jako odskočím si dát sprchu, trochu si oddáchnout a ještě jedu znova dneska stejně jako včera na Metronom do Letňan, dneska je tam Sting, to uzavírá. Včera byl Nick Cave úplně boží a musím říct, že tam teda, což jako pro pořadatele třeba není úplně ideální, nebylo tam až tak moc lidí, takže nemusíte, pokud tam vyrážíte, mít strach, že byste se nějak mačkali, že by vás někdo ušlapal, jestli bude pršet, to nevím, ale v každém případě to stojí za to si tam zajet na takhle výjimečný koncert. No a já už tedy tam dávám slíbenou muziku, takže nejdřív to budou Avenged Sevenfold, Welcome to the Family a pak Krucipisk a rodinný diktát na závěr.

0: Rádiový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. V Jindřichohradeckém zámeckém pivovaru z 16. století se bude po 60 letech zase vařit pivo. Národní kulturní památka, která od 90. let 20. století chátrala a v roce 2011 vyhořela, se promění v multikulturní centrum s restaurací a pivovarem Jindra. Na rekordní investici, která přesáhla 500 000 000 korun, získala radnice dvě dotace 245 milionů. Pro veřejnost se historická stavba otevře v červenci. Starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár nám řekne, jaké komplikace provázely rekonstrukci.
2: Co se týče komplikací, tak samozřejmě byla to právě ta část statiky. Tím, že se objevil i sklep, který nebyl v zákresech, nad kterým stál jeřáb, tak se musela udělat výdřeva, zpevnění celého povrchu, tak aby se mohlo pokračovat v jednotlivých pracích. Samozřejmě pak potom jsme zjistili, že i některé skladby, které byly předpokládány, tak byly malinko jiné, než to bylo v průběhu, což u národní kulturní památky a s ohledem na její věk lze předpokládat, že jasná.
1: Restaurace ponese jméno Smetana po hudebním skladateli, který v budově strávil část dětství. Jeho otec pracoval jako sládek v pivovaru. Mladý Bedřich také v Jindřichově Hradci utrpěl úraz, který asi způsobil jeho pozdější ohluchnutí. Na dně Indického oceánu vědci objevili rozsáhlé pohřebiště velryb, které se táhne v délce asi 1200 kilometrů. Ukrývá pozůstatky staré až 5 milionů 300 tisíc let. Nález podle odborníků patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu. Může přinést nové poznatky o dávné historii kytovců i o životě v jedněch z nejméně prozkoumaných částí oceánu. Naleziště se nachází v oblasti zlomového pásmu Diamantina na jihovýchodě Indického oceánu v hloubce kolem 7 kilometrů. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na rádiu Beat.
0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
3: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
4: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
5: 4:14 vás od mikrofonu Rádia Beat zdraví Dan Kohout, přátelé. Počneme nedělní odpolední nekonečný příběh, jo? Já jsem si tady všem, kouknul jsem tady z prostírkovi do mail, do SMSek a všem jsem si tady návrhu Evy, která reagovala na předchozí příběh nějakým pokračováním a zmiňovala slavnou silnici Route 66. To mě zaujalo. Tak jsem si řekl, že by jsem na téhle silnici mohl začít ten příběh odpolední, který vy samozřejmě doplníte. Já jenom začnu a pokračování samozřejmě na vás. To znamená, že si pustíme Stony Route 66 a o co nám půjde. No, určíme si hrdinu nějakýho, že jo, který se ocitl na začátku příběhu, tam začíná jeho cesta, jeho příběh, jeho putování. Na začátku cesty Route 66, kam pojede, za kým pojede, s kým se setká, to už je zase v skutku na vás. Připomenu číslo, jsem do studia, tedy to telefonní 210 32 33 34, ale pište i SMSky nebo maily, leckdy jsou tam vynikající nápady. Tak, použiju samozřejmě, když se mi budou hodit. Route 66, Rolling Stones, no a vy už volejte, jak budeme pokračovat a hlavně kam, že jo?

Rychlejší než volající byli píšící a mám tady výborný nápad. Ian Glen a skladba Girls Goes to Show. Holky jedou na show. Holky, takže nemáme hrdinu onoho, ale máme děvčata, ano, který budou našimi hrdinkami. Tam se potom otevírá opravdu mnoho možností, jak to dál rozvinout. V každém případě holky jedou po Route 66 na show. Girls Goes to Show, Ian Gillan, volejte a pokračujte.

0: Tak jsme to slyšeli, holky se vydali po Route 66 a putujou na nějakou show nebo cestujou na nějakou show. Na jakou a kam, to nám už řekne Radim. Radim, já tě zdravím, čau.
1: Ahoj,
0: tak,
1: zdravím všechny.
0: Kam jedou buchty?
1: Si myslím, že holky jedou do slunečního města, protože jedou na velký večírek a sluníčko tam pere od rána do večera, holky půjdou do plavek a mejdán bude začínat.
0: Ta, ty jsi to nastínil krásně teda. To,
1: no, se... to víc fantazie běží.
0: No jasně, teď v tomhle vedru, to je mi jasný, hele.
1: Kde, no, jasný,
0: kde se teď nacházíš, jenom se zeptám.
1: Já teďkom ve vytopené obci bývalé Zátor, spravujeme zahradu tady s přítelkyní, je tady teplo, takže přesně vím, co jsou holky v plavce.
0: Přítelkyně samozřejmě tam nechodí ve svetru, to si dokážu.
1: To je jasné.
0: To
1: no,
0: si dokážu takže... představit, to je hezký. Ale máš hezký odpoledne, tím můžu říct, to docela ti to závidím. Tady, ale tady v rádiu žádný holky v plavkách nechodí, to je špatný, to je špatný.
1: Tak to... To už je Danek. Každý má něco.
0: Jasně, každý má něco. Dobře, Radíme, díky, pozdravuj svojí přítelkyni, měj se, čau, čau, ahoj.
1: Jo, ahoj.
0: Tak vidíte, holky ve velkém vedru jedou po Route 66, sluneční město, to může být klidně LA nebo San Francisco, takže se ocitneme, dá se říct, v Kalifornii a jdou na nějaký show, tedy na nějaký mejdan, tedy na nějaký koncert, já nevím, to už je na vaší fantazii, kam holky doputujou a svíknou se do plavek.

0: Lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na Radio B.
1: Stručná rekapitulace našeho nedělního odpoledního nedělního příběhu, nekonečného příběhu. Holky jedou po Route 66 směrem na západ, někam do slunečního města, jak jsem řekl, může to být San Francisco nebo LA, to už je celkem jedno, to je vlastně na vás. A teď už mám na drátě dalšího vypravěče, kdo je tam, halo?
2: Ahoj, tady Crazy.
1: Nazdar Crazy.
2: No, a jestliže nám holky vyjeli na roadce, tak by si mohli kousek odskočit z roadky, není to zase tak daleko, třeba do Vegas.
1: Jo.
2: A podívat se na ZZ Top.
1: Viva Las Vegas.
2: Jasně.
1: To je kousek, jo, od Route 66.
2: Není to tak daleko, to dá tam se to, je to pěkná cesta.
1: Jo, ty tam znáš.
2: Cestou se dá, byli jsme tam a cestou se dá potom třeba stavit na Hoover Dam. Mm-hmm. Na velice pěknou přehradu.
1: Jo, no. To je hezký, no. Kousek z Route 66 do Las Vegas. To je jako, když jedeš přes Krumlov, tak Lipnu, že jo, tak jakoby asi zhruba, tak stejně daleko, nebo?
2: No, sice kousek dál, ale v podstatě.
1: Ano, asi, jasně, v Americe je kousek, prosím vás, 300 kilometrů, jo? Tak nějak.
2: Tak, ano, dobře. Tak nějak.
1: V každém případě holky se stavily nebo stavují v Las Vegas, kde je koncert ZZ Top, pohodě, a ZZ Top dávají hold tomuto slavnému městu. Viva Las Vegas! Hele, díky Crazy, není to zas tak úplně díky. Crazy, ten tvůj nápad, je celkem logický, na Crazyho bych říkal, no tak oni jedou po tý Route 66, tak by se mohli stavit v Rio de Janeiro třeba, jo? To by bylo šílené. Ne, tohle je naprosto logický, v pohodě, prosím tě. Díky moc, měj se hezky, čau.
2: Taky díky.
1: Ahoj.
2: Díky všem, ahoj.
1: Nazdár, tak teď jsme s holkama na zastávce po cestě na západní pobřeží. Stavíme se ve vnitrozemí, ve městě ve městě Las Vegas, píseň Viva Las Vegas, ZZ Top.

0: ZZ Top vyval Las Vegas. Naše holky si odskočily z Route 66 do Vegas na koncert ZZ Top, jenže, a to už nám řekne takový roztomilý pár, který teď cestuje podle toho hukotu autem kamsi. Halo, kde tam?
1: Ahoj, tady Jitka a Viktor.
0: Jitka a Viktor, to zní hezky. Jitka a Viktor. No, tak Jituško, prosím tě, volal ti, drabně volal, to by taky určitě, ale mě volal hlavně tvůj přítel nebo manžel Viktor. Co je to, přítel nebo manžel? Manžel, jo. Manžel.
2: Už 26 let spolu, hele.
0: Ty vole, to je síla.
1: A ale
0: to...
1: manžela jenom 3 roky.
0: Jo, takhle, ale 26 let jste spolu?
1: No.
2: No, 23 let jsem jí uháněl, než řekla jo, ano.
0: Fakt, jo.
2: No. A to jsem to zkoušel jako romantik i po 10 letech v Paříži a řekla ne.
0: V Paříži se zkoušel a řekla ne, jo?
2: Jo.
0: Je tuž nechci. Nechci ti sáhat do svědomí, ale ty jsi koza teda, ale fakt, jako, takhle. Paříži, tyjo, teď ses mohla vdávat v Paříži.
1: No, pod, tak...
0: Pod Petřínskou rozhlednou.
1: To je
0: kliše. Ne pod Petřínskou rozhlednou, pod, jak se jmenuje ta pod druhá?
1: Eiffelovou.
0: Eiffelovou, no, jasně. Petřín tady v Ostravě vlastně, že jo. Na tady, no. V každém případě dobře, tak teď jste svoj a to ještě spolu jezdí teda vejlet, jo?
1: Pošest... No, ještě jo, no.
0: Jo, a kam jedete? To mě zajímá.
1: Ne, my jsme jeli jenom po Chomutově, odkud jsme.
2: My jsme udali syna na oslavu narození a teď si jedeme na kafíčko, když máme volno.
0: Jo, jo, tak, to je udali syna. A teď sedí, jo, když jste ho udali.
2: Jo, to tam odsedí.
0: Jasně. Dobře, hele, tak pojďme zpátky k příběhu. Mě zajímal teď chvíli ten váš příběh. Ten je taky teda velmi zajímavý. Tak, kde jsme byli? Jo. Holky byly ve Vegas na koncertě ZZ Top. Ano, to jsme slyšeli. A co bylo dál?
1: No, protože že jo, po koncertě se šli někam pobavit do Vegas, si myslím.
0: No.
1: A co jiného ve Vegas, že jo, než utratit všechny prachy.
0: Počkej, tam se prý jenom vyhrávají, to je blbost, jo. Asi ne, viď.
1: No, no nevím. No, já tam... vlastně zkušenost nemám, takže otázka. Buď vyhráli, nebo prohráli, ale každopádně to byly velký prachy.
0: Velký já prachy.
2: Já jsem to kdysi dávno zkoušel v pár non-stopech a nikdy jsem nevyhrál. Teda.
0: Člověče, já mám úplně tu samou Viktoré zkušenost a radši už nikdy ne, teda jo. Ale tak dobře, to je velice důležitý. Buď prohráli, nebo vyhráli. Tak dejme tomu, že vyhráli velký prachy, jo?
1: No, to tak by vyhráli mohlo... velký prachy,
0: to,
1: přesně.
0: To by mohlo, protože by to mohlo posunout náš příběh, ježišmarja, já to nebudu říkat, ale no řeknu to, co mě napadlo, že mají i na raketu a poletějí na měsíc. Ne, na to zapomeňte, tady to.
1: Jako... Jo, takovej hint.
2: No, tak ne, jednoduchý.
0: Ne. Vyhráli velký prachy, zůstaneme na zemi, takzvaně, jo. Na žádný měsíc, zapomeňte na to. Dark side, jedno... Mně se to rojí v té hlavě.
1: Tak to musíš dovolat, víš, jako a no,
0: ano. A no, teď jsme to úplně pohnojili, protože si někdo bude okamžitě zavolat a řekne, že chce tohle. Zůstaneme normálně u faktu, že holky v Las Vegas vyhrály velký prachy. Tedy Rush the Big Money, je to tak?
1: Přesně tak.
0: Super. Šťastnou cestu po Chomutově, jo, a ať to kafe není hnusný, jo.
1: Jasný, díky.
0: Jitko a Viktore, díky za telefonování. Dějte se hezky. Čau.
2: Díky, čau.
1: Díky se, čau.
0: Ahoj.

0: Tak, jsme to tady hledali s Evičkou. Evičko, pojďme rychle, protože už nám to hraje pomalu, ta pecka. Takže já tě zdravím, Féteru, nazdar.
1: Já tě taky zdravím, zdravím všechny. Ty a dala bych tam jenom prachy, nečekají SOS výběr.
0: No jasně, je to tam, protože prachy, furt jsme v Las Vegas, holky pařej, takže
1: právě,
0: se užívají peněz.
1: A díky Oldovi jsme to jako rozklíčovali.
0: Olda je přítel tvůj, tedy,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano, jasně, můj.
0: Tedy
1: jako
0: manžel,
1: velikej,
0: no jasně.
1: Ano.
0: Tak to vidíš, jak nám to krásně sedí. Zatím.
1: No. Tak zatím, ahoj.
0: Čau, dejte se, ahoj.

0: Vybaví se vám okamžitě její název?
1: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je ta, no, jak jí zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
3: No, já musím říct, že jsme se z Las Vegas posunuli a posunovačem byl náš kolega Bíťák jménem...
4: Milan?
3: No, jak?
4: Milan.
3: Výborně, Milane. Takže rekapitulace, jo? Stručná, no, krátká.
4: No tak prostě...
3: Holky, jako... počkej, já to řeknu a ty už budeš pokračovat. Jo. Holky byly v Las Vegas, vydělali velký prachy po koncertě ZZ Top, na kterýho se účastnili, pak pařili, v kasínu vyhráli peníze, hráli jsme si takový odkaz na ty prachy jenom nečekají, že jo, jen po nich sáhneš, už tě mají, nevím, jak to mají holky, ale oni to udělali rozumně, oni v Las Vegas dál nehráli, aby ty prachy zase prohráli, ale posunuli se na západ až k pobřeží, je to tak. A teď už je to, ano, na tobě, Milane, tak povídej.
4: No, tak prostě holky putovali jako a napadlo je navštívit San Francisco, no tak prostě měli chvíli čas, tak se prošli po Golden Bridge a prostě potkali Scotta McKenzieho a chtěli od něho, aby jim zaspíval skladbu San Francisco.
3: Ano, no. A potkali ho na Golden Bridge, jo?
4: Ano,
3: tam jako hrál na kytaru a visel tam ze zábradlí takhle nad tím.
4: Ano, tak nevisel, on už byl teda v letech, jako, ale prostě jim to slíbil, že viděl, že mají prachy, tak prostě jim to zaspíval.
3: Jo, jakože když jim to zaspívá, takže mu dají část těch peněz z toho,
4: no,
3: kasína.
4: Jasné, no, tak víš, jak to je, zadarmo ani dom, ani kůře nehrabe, jak se říká.
3: A tak co, počkej, ale to má logiku. Chlape, to má logiku. Teď přece na Karlově mostě se taky... Já tam za bolševika hrál na kytaru za prachy. No to se hraje dodnes. Tak proč by, proč by Scott McKenzie nemohl hrát na Golden Bridge s otevřeným futrálem a sbírat prachy, že jo?
4: No jasně, no tak to dá rozdíl.
3: No tak vidíš, to dáme dohromady úplně krásně. No,
4: jinak ještě mimo et, ne mimo et, prostě San Francisco jsem před dvěma lety navštívil a to jsme taky procházeli, ten Golden Bridge, jako úžasná záležitost, jako krásné město.
3: Počkej, a ty jsi šel přes Golden Bridge pěšky?
4: No tak pěšky nejeli jsme jako jeepem, ale jo, jako tak prostě trvalo to asi ani 4 minuty, než jsme to přeli celé.
3: No.
4: A je to prostě ten zážitek, jak já už jsem starší ročník, jo, čili... Já jsem vždycky miloval hippiky, jako, tak prostě to je taková nostalgie, ale příjemná, jako tam byla. Jako.
3: Milane, byl jsi taky hippík?
4: No tak já ještě jsem pořád, když je mi 64.
3: No to, jako, no to se, počkej, teď jsi mě dostal. 64 v letech. To jsi mě urazil, protože jsme stejně starý, ty vole.
4: No já jsem 62. No.
3: No právě, takže jsme hippíci, jasně, dobře, dejme tomu přestárlí trošku. No ale, no to si
4: já jen přestárlý, ale hlavou pořád na 15, aspoň já to tak vnímám.
3: No, no já si někdy vnímám i na 12, teda jako v některých situacích. To je v každém případě, jasně, jsme jedna generace a závidím ti to, že jsi byl v tom, na tom Golden Bridge, to chápu.
4: Počkej, i ty uličky jsme projížděli, jako ty pomalované domky. A dokonce jsme navštívili, teda jako tak to je smutné, ale navštívili jsme i Alcatraz. Tam jsem dokonce byl, jak se natáčel film u těch Alcatrazu, tak to tam je úplně všechno v původním stavu. Jako, byly tam i ty celé dvě, jako kde se dělal Al Capone, nebo tak. To prostě jako úžasný zážitek. Jako stojí to, doporučuju, že já jsem k tomu přišel slepý gout, to bylo dlouhé vyprávění, ale jasně, opravdu stojí to za to.
3: To půjdem na vínko a pak si budeme vyprávět o tom, jak jsi tam byl. Jak se jmenoval ten film, sakra, Pevnost, nebo kdo tam?
4: Alcatraz.
3: Alcatraz se jmenoval a tam hrál... Hrál tam Show Connery taky?
4: Ten ta hrál v jiném filmu.
3: Jo, aha.
4: Ten mi to vypadlo z hlavy prostě. No, on je už starý, on má 93 let.
3: Aha, tak nic, hele, to už bychom se dostali do jiného příběhu.
4: No, to už bychom se dostali úplně někde jinde. No.
3: Dobrý, fajn, bezvadně, Scott McKenzie, San Francisco, zazní za pár okamžiků. Díky, Milane, měj se, čau,
4: tak
3: ahoj.
4: Tak díky, ještě jen, čau.
3: Tak jsme s holkama, přátelé, na Golden Bridge, kde hodili Scottovi do futrálu $1 a on jim zahraje píseň San Francisco. No a co se bude dít dál, to je zase opět na vás.

0: Scott McKenzie, San Francisco, dá se říct, že to je taková hymna hippies. Tak Milan je hippizák duší, tělem už možná ne, já jsem hippizák duší, tělem už vůbec ne. Teď je otázka, jestli další býťák je hippizák nebo není, slyšíme se?
1: Ahoj, tady Tomáš.
0: Nazdar, Tomáši.
1: Hippizák nejsem, ale jsem bejvalej punkáč.
0: Punk.
1: Vlastně ten punk ještě ve mně zůstal.
0: A ty budeš nějaký, počkej, ty budeš nějaký mladý kluk, veď, kolik je ti?
1: 45.
0: A ty jsi cucák, prosím tě, nemůžeš, ty vůbec o hippies nemůžeš nic vědět. Ale
1: já taky neříkám
0: ale,
1: hippies.
0: Ne, ale počkej, ano, ale počkej, punkáče ti schvaluju, to jo.
1: Jo.
0: Já jsem zase nebyl punkáč, protože bych se zesměšnil v době punku, tedy toho, co byl u nás, tedy jo, v 70. letech bych ještě byl jura, ale teď už to, ale to je punkáč jako hippizák, to jsou bratři, jo?
1: Ano.
0: Tak.
1: Já jsem jako nebyl takový ten punkáč, to by nosil to číro takhle, že jo, ale prostě ulítal jsem na Sex Pistol, Ramones, Allspring, Green Day, že jo, Vysáčích a tohle to vlastně.
0: Jak jsi začal, jak musím rychle přemýšlet, ulítával jsem na Sex, jsem si říkal na Sexu, ne, na Sex Pistol, jasně. Já jsem slyšel něco jiného. A to jedno. To jsme, na Sexu jsme ulítávali my hippizáci, jo. Tak. Jak pokračuje příběh? Tak holky, tedy Scott McKenzie zahrál holkám San Francisco, holky jsou na Golden Bridge furt, jdou někam na procházku, to už je na tobě.
1: No a jdou na procházku a tam potkají jednoho velkého elegána s kytarou, který si říká Brian Adams.
0: Ten taky
1: a
0: hraje na Golden který... Bridge, jo? Taky tam žebrá prachy.
1: A oni říkají, je to skutečně Brian Adams a on říkal, jo holky, a jestli chcete, tak můžeme spolu zaspomínat na léto 69, Summer 69.
0: Mhm. To zajímavý, no dobře, proč by nemohli zaspomínat na léto 69. Nevím, kdy tam byl ten, jak to vymýšlel Mila, nebo kdy tam holky jeli, teď to jsme neřekli vlastně.
1: To jsme vlastně nikdy neřekli.
0: No, to jsme ani neřekli. Takže
1: to můžeme chat na představivosti a dál to posunout.
0: Přesně no. Tak, přesně tak. Hele, tak zdravím pankáče, punk's not dead, pozdravem, ano, jasným. Pouštím Brian Adams se Summer of 69. Díky za telefon, měj se hezky, čau, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: No a my budeme pokračovat, přátelé, jsme stále jenom připomínám, holky se furt courají po Golden Bridge, jak vidno na tomto slavném Zlatém mostě je mnoho slavných umělců vedle Scotta McKenzieho, taky Brian Adams, který tam taky má otevřený futrál a hraje na přání písničky jako třeba Summer of 69. No tak, posuňme holky třeba někam do klubu? Ne, já nebudu napovídat. Je to na vás.

0: Rádio Beat a nekonečný příběh. A jde nám to hezky, je vedro, jsme v Kalifornii, ale najednou se něco stane, ale to už nám řekne Viktor. Čau, Viktore.
1: Nazdar, Dane. Ty jsi holky
0: jenom prosím tě, Viktor, ty jsi ten od Týtky?
1: Prosím?
0: Ty jsi ten Viktor od Týtky?
1: Ne, já jsem Viktor. Další Viktor.
0: Ano, další. Čím víc Viktoru, tím líp. Tak fajn, jedem.
1: Já mám Janu.
0: Tak pozdravu Janičku, ježišmarja.
1: Pozdravuji Janičku. Ona vedle mě sedí mi jenom v autě ze svatby. Je to krásné.
0: Jo,
1: nádherné.
0: Vy jste se brali, nebo co?
1: Ne. Jedeme s kamarádovi ze svatby.
0: Jo, kamarádovi ze svatby. A co? Ptal ses ho, proč se zbláznil a ženil se?
1: Ne, on se nezbláznil, má. On si vzal jako... Má fajn manželku.
0: Jo, no tak to
1: je dobrý.
0: Jo, to já znám ze vlastních zkušeností. Když si bereš nějakou ženskou, že jo, tak je vždycky fajn manželka. Jo. Bezprostředně po svatbě rozhodně teda, jo.
1: Určitě.
0: A před svatbou ještě víc. A pak už to jde tak trošku, no, nebudu do toho kecat. Tak povídám.
1: Já si nemůžu stěžovat. Dobrý
0: den. Tak to je dobře, to vám přeju, Ježíš, Janičko, to nebylo nic proti tobě, jo? Tak, jdeme dál, tedy příběh. Pokračuje příběh. Jdeme na to, ano. Tak povídej, Viktore.
1: Prosím tě, tak ty holky sejdou z toho Golden Gateu.
0: Ano.
1: A jako začne si tak smrákat a... Ano. Začne přituhovat a objevují se tam tak trochu mraky a oni objeví takové tajné dveře, jo? Aha. A v těch dveřích,
0: stojí bubák. Člověk nechtěl, stojí bubák.
1: Tak tam prostě zrovna tam stojí ten...
0: Jim Morrison.
1: Jim Morrison, přesně, ty jsi to úplně vzal z úst.
0: Jasně.
1: Jako za dveřma, jako je, jasně. Kde by jinde stál Jim Morrison?
0: No jedeš za dveřma, před dveřma nikdy nestal.
1: A tím, že začala ta bouřka, tak prostě začnou jim hrát jako jedinou písničku, kterou můžou zahrát, jo. Prostě...
0: A nebo, Viktore, já ti to nechávám ten příběh jako dobrý, jo. Už to, že jsi upozornil celý národ, že... Aby jsme všichni věděli, že Jim Morrison stál vždycky jenom za dveřma, a ne před dveřma. To je jeden fakt.
1: Ano.
0: Ale já bych to ještě udělal tak, že zabouřilo, jak jsi řekl, jo. Najednou se zatáhla obloha, si představ, jo. V San Francisco, vedro, léto, podívej se teď ven, jak to vypadá, že jo. A bouřky byly teď tady taky včera, dneska ještě budou, předčírem byly. No, takže tohle se dokážeme představit opravdu dobře. A v té Kalifornii to musí být pěkný hukot z toho vedra, když vznikne bouřka.
1: No
0: a oni se šli schovat děvčata někam, kde by se před tím deštěm ochránili. A vidějí dveře, a to byl zaťukaj o tam, jo, vlezou tam, aby se schovali před deštěm, a on je to klub. A tentokrát stojí za dveřmi tady Jim Morrison a říká, dobře, že jste tady, protože zrovna teď chceme hrát píseň Riders on the Storm.
1: Přesně tak. Krásně jsme to vymysleli spolu, Dane.
0: No
1: tak
0: krásně.
1: To úplně nádherně.
0: Hele, spolupráce je nejdůležitější věc, jo? Nejdůležitější věc, která může člověka potkat, nebo jedna z nejdůležitějších, dejme tomu. No a víc hlav, víc ví, nebo jak se to říká, že jo? To je taky další takový pořekadlo. Takže když to dá člověk dohromady ještě s nějakým kamošem, jako my dva, tak máme krásný
1: tak,
0: pokračování příběhu.
1: Máme krásný příběh, přesně.
0: Výborně,
1: tak.
0: Dobře, Viktore, pozdravuji Janičku ještě jednou.
1: Budu pozdravit Janičku, pozdravuji všechny výťáky a šťastnou nedělu všem.
0: Taky. Ahoj, čau. No, vidíte to, takže holky jsou na koncertě The Doors, Riders on the Storm, protože venku prší.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Výši pokut za rychlost z radarů si může řidič snadno spočítat předem. Sankce je vždy polovina dolní hranice pokuty po odečtení tolerance měření. Při výrazném překročení rychlosti případ automaticky míří do správního řízení. V bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci chystají informace pro turisty. Manažer projektu Schindlerova archa Milan Šudoma říká.
2: Teď se tady bude otvírat obecní vlastně jako v tom domku vedle jednou z těch ještě z těch budov, které patřily k tomu koncentráku, tak obec tady z toho dělá informační centrum, který by mělo být letos někdy v létě hotový.
1: Google vyvíjí technologii, která dokáže změřit srdeční tep z 8-sekundového selfie videa. Systém sleduje změny světla na obličeji a z průtoku krve odhaduje tep s chybou kolem 6%. Nasazení komplikuje vyšší spotřeba energie, horší fungování při slabém světle a ochrana citlivých biometrických dat. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: No a až jí ten chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason. Vymýšlejte další děj dle libosti. Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
3: Ano, nekonečný příběh v další hodině, 15 hodina 11 minut od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout a teď využiju jednu SMSku pro pokračování, jenom rekapitulace. Holky se ocitly za deště, za bouře, utekly do klubu, takže se ocitly v klubu, kde hrály Doors, shodou okolností píseň Riders on the Storm. No a teď je tady pokračování, bohužel bez podpisu, ale opravdu logický. Ahoj, v klubu se holky zdrží a prožijou tam dlouhou noc, takže píšící Bíťačka nebo Bíťák navrhují Rainbow a skladbu All Night Long. Tak jdem na ní a vy pokračujte.

0: Tak to byl skutečně dámský mejdan, už podle textu té písně All Night Long Rainbow, a teď už další býťák, který bude pokračovat. Slyšíme se?
1: Slyšíme.
0: Výborně, prosím tě, stlum si rádio, buď tak hodný, děkuji.
1: Já takhle popojdu.
0: Úplně na nulu, stlumit rádio, díky, a můžeme pokračovat.
1: Takže jsme to udali, jak tady říkám, pošleme to tam, že holky vyjdou z baru.
0: Ano.
1: Potkají holky známý od skupiny Motley Crue.
0: Jako holky od, a co jsou to holky od Motley Crue?
1: Všechny její známý.
0: Jo takhle, nevím, že se tam sejde, najednou se před klubem, kde hrajou Doors, sejde banda faninek Motley Crue, jo? Takhle
1: Motley
0: to mám chápat.
1: Přesně tak, přesně. Aha, tak. Jo. Takhle se to tam bohužel splete a nadspe se to tam. A Doors a Motley Crue, když jsem musel na sebe dívat zle.
0: Jo, jo, jo. A bude z toho něco, nějaká bitka, nebo nebude, nebo se s kamarádi?
1: Nechám to na dalších.
0: Necháš to na dalších, jestli bude bitka, nebo tak. Nebude bitka. No, stává se z toho takový. Už je tady tak, já tomu říkám, nebudu to říkat do rádia, to je strašně sprostý. To slovo je jako, že přepí, no víš, začíná to být takovej hodně, začíná to nabírat takovej feministický charakter, ale proč ne, hezkých holek není nikdy dost, co si budeme povídat, že jo? Tak díky, měj se hezky, čau, čau. Ahoj, tak jo, slyšeli jste, o co jde, v jaký jsme situaci, v jaký situaci jsou naše hrdinky, kterých už je opravdu víc jak tucty. Motley Crue, Girls, Girls, Girls, no a vy vymýšlejte dál.

0: Tak, jak sme to slyšeli, holky sa dali dohromady, jak fanenky Doors, tak fanenky Motley Crue a podľa zvuku kam si se vydali na motorkách, což je v Kalifornii zcela běžná záležitost. Ovšem, co bude dál, kam se vydali, nebo co se stalo nadále, to já nevím. To víte vy. A ví to už i kolega Býťa, který je na drátě. Čau, já tě zdravím.
1: Ahoj, Petr. Hele, no. Oni v tom baru moc nepobili.
0: No tak byli tam all night, byli tam skoro celou noc.
1: No,
0: all night long. No.
1: Dobře, tak i kdyby tam byli celou noc, tak stejně musí mít ráno hroznou žízeň.
0: No to je v kocovině rozhodně teda.
1: Ano.
0: To je pravda. Tak, no a co tím chceš říct teda?
1: Kabát žízeň.
0: Kabát žízeň. No počkej, ale tak nějak do toho příběhu to trošičku aspoň zasaď.
1: No kdy ti to povídám, ty holky musí mít žízeň. Potom
0: takže vyšli ven po mejdanu ráno, sedli na motorky s těma holkama od Motley, jo, je to tak?
1: Ano.
0: Já ti pomůžu teda, ano. A vydali se dál na cestu někam, ale měli žízeň, prostě se jim lepil jazyk na patro, protože měli přesný. Sucho v hudbě, jo?
1: Ne v hudbě, v hubě. Já vím, ústním otvoru.
0: ústním otvoru, ano, je to tak. Dobrý, fajn, tak to máme nastíněný a kabát žízeň, to se samozřejmě nabízí. Tak jo, díky, měj se hezky. Čau, čau. Tak jste to slyšeli. Holky na motorkách, žízeň veliká, kocovina samozřejmě. Šup do nejbližšího báru a dát si co? Co je nejlepší na žízeň po ránu, takhle, když má člověk kocovinu. No, co asi? On vám to, Vojtek, řekl.
2: Ano, přátelé, přišla chvíle, která je ze všech nejmilejší, neboť nemusím již pít tuto dobrou vodu, ale dostal jsem tu správu.

0: No tak to tak vypadá, že ten náš příběh se trošku, jak už jsem řekl, má rádech takového feministického mejdanu, dejme tomu. Je to v holkách, který propařili, zase to zkrátím, zestručním, celou noc v nočním music clubu, když to mám říct takhle, ano. Po ránu měli žízeň, putujou tam někde po Kalifornii na motorkách a zastavili se na pivku. Tak, a budeme pokračovat dál. Kdo bude pokračovat? Haló?
1: Haló, Šaman z Libišan.
0: Šaman z Libišan bude pokračovat. Tak, a jak to bude dál? Tak holky si dali pivko, uhasili žízeň, předpokládám.
1: Uhasili žízeň a vyrazili dál a potkali bandu motorkářů.
0: Aha.
1: Protože se trochu nudili, tak rozpoutali dívčí válku.
0: Kdo se nudil? Ty holky, jo?
1: Ty holky se nudili už, no.
0: Jo, jo, jo. Nudili se, že furt jenom chlastaj a pařej. Tak už je to nudilo, to je zajímavý. Uhum. A rozpoutali dívčí. A jak k tomu přišlo? Potkali motorkáře a řekli, ty seš blbec, nebo... A,
1: no jen tak motorkáři, máš... že jo, byli oprsklí, protože holky jsou kočky, tak je obtěžovali a holky si to nenechali líbit.
0: Jo, takhle, že to bylo, takže chlapi si začali.
1: No a holky pak rozpoutali tu dívčí válku.
0: Tu dívčí válku. Dobře, tak to nám stačí, víc to asi nebudeme pitvat. Dobře, díky, šamané, měj se hezky.
1: Díky.
0: Čau, čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Šaman tedy vymyslel skladbu Dívčí válka, precedens, jestli to skončilo smírem, nebo jestli tekla krev, to už zase na vás.

0: No, přesvědčili jsme se, že se holky opravdu umějí prát, a nejen díky tomuto konkrétnímu nekonečnému příběhu, ale známe to chlapi i ze života, že jo? No, když se holky naštvou, no, je těžký je někdy zvládnout. Já nevím, jakou má zkušenost další kolega Býťák. Čau, já tě zdravím.
1: Ahoj, Dané, Ivan.
0: Ivane, tak co, už jsi někdy, už ti někdy manželka dala po papuli, nebo ne?
1: Přes hubu?
0: No, myslím to tak, no.
1: No, naštěstí se raději nezavdávám příčiny. Víš?
0: Raději, ano, to je to správné slovo. Ne naštěstí, no naštěstí možná taky.
1: Ne.
0: Ale raději, ano, přesně, nezavdávat jako příčinu. No, přesně, to je, pak je člověk v klidu, jakoby, no.
1: Taky dobrý,
0: dobrá kadibutka na zahradě s petlicí zevnitř. To je jaký dobrý úkryt.
1: Tak to mám, akorát tu petlici zevnitř nemám.
0: Koukej si tam, vem šroubovák, dva křížky, už to tam děj montovat. No ale tak dobře, pokračujem příběhu. Takže tam nastala bitva mezi motorkáři a motorkářkami, teď se to tam mydlí, a co bylo, co jsi dělal?
1: Jenomže ono už předtím, když jel na těch motorkách, těma jinýma holkama, tak tam byly takové divné doteky a různé pohlazování.
0: Jako myslíš, samozřejmě, že ta, co řídila motorku a ta její spolujezdkyně, co se dělá za ní, jo, třeba?
1: No jistě, jo. No, úplně to vidím. A oni tam prostě pak je to, že jo, tak...
0: Počkej, Ivane, co to je podezřelý dotek? Žádám vysvětlení.
1: Tak jsme v rádiu, já nemůžeš to popisovat. Nebo jo?
0: Jo, no to je, počkej, tak to je příběh, no tak jako nemůžeme nás...
1: Tak hlazení po vlasech, nebo přes bříško, víš, jak se tady...
0: No, to se, to
1: tam...
0: můžeš klidně říkat do rádia, že jo, no, proč ne, no.
1: No. A ona už úplně se necítila dobře, právě proto i byla tak nažavená a spustila se jí ta bitka. Ale pořád tam po ní někdo šel, až ona začala řvát. Já nejsem lesbička, I'm not lesbian.
0: Aha, takže už spolu jeskyně před bitvou nebo před bitkou jí tak trošku jakoby mazlila, což jí nebylo příjemný. Vypružilo jí to a při té bitce ještě další po ní lezly a tak dále, až tedy vykřikla, že není lesbička.
1: I'm not lesbian.
0: Tak, aha, horký, že slíže L.A.G. song. Fajn. No,
1: díky.
0: Dobré, já taky, tak se mě hezky. Super. Čau, ahoj.
1: Ahoj.
0: No vidíte, co se může stát při bitce, nebo na jízdě na motorce, nebo při jízdě na motorce. Tak, dobře, no, tak já jsem na vás zvědavej, jak budete pokračovat dál.

0: Nekonečný příběh na rádiu Beat pokračuje dál a já už zvu do našeho scenaristického týmu dalšího pomocníka a tím je Šolda, říkám to dobře?
1: Jo, výborně.
0: Výborně, tak. Tady jsme byli svědky sexuálního obtěžování, tak se dá taky říct, že jo? Z toho se asi už vymotláme nikam a můžeme pokračovat. Co ty děvčata? Poprali se s motorkářem a tak dále, všechno se urovnalo, někam pokračovali, to už je na tobě.
1: Vzhledem k tomu, že Brianovi v tom futrálu od kytary vyškrábli letenky do New Yorku, tak je našli v kapse a rozhodli se, že zmizejí do New Yorku.
0: Jako oni, když jim Brian hrál, chudák, jim tam hrál Summer of 69.
1: A oni, když... že měli prachy.
0: No jasně, oni mu tam strčili nějaký dolary, že ať jim zahraje a přitom mu ještě lohli z toho futrálu, tam měl hozený dvě letenky do New Yorku, jo?
1: Přesně tak.
0: A jak se tam vzali v tom futrálu? To měl prostě ve futrálu, měl letenky.
1: Místo dolarů jim tam někdo, nebo pár dolarů
0: jim tam někdo hodil. Jemu tam hodili letenky do New Yorku. Jo, aby chudák, že ho nešel pěšky a holky mu to lohly.
1: No ono to bude půst cesty, jo?
0: Jo, no jasně. A holky mu to lohly, ty letenky, jo?
1: A pobíbit to s těma motorkářema, to našli v kapse, tak odfrčeli.
0: Tak odfrčeli do New Yorku. No a dál, co tam bylo?
1: A tam je přivítal frajer slovama vítejte v džungli.
0: Jasně, protože New York je svým způsobem taková džungle, že jo, co si budeme povídat.
1: V podstatě každý město.
0: Každý, no akord New York teda. Byl jsi někdy v New Yorku?
1: Ne.
0: No vidíš, tak to ti můžu říct, že to tak opravdu je, protože já tam taky nebyl. Jo, ale slyšel jsem to z
1: vyprávy. Tak máme stejnou zkušenost.
0: No, slyšel jsem to z vyprávy. Nedokážeš si představit. Teď už v té Praze je to zblázinec, jo, tady. A Praha proti Paříži nebo New Yorku, to je vesnice, co si budeme povídat, jo.
1: Ve ráno v Praze. Ano.
0: Cože?
1: Ve dvě ráno v Praze je to taky velká džungle.
0: No, vidíš, tam já radši nechodím ani ve dvě ráno. Ve dvě ráno.
1: Já tam taky nechodím, já se potom teď vracím většinou.
0: Jo, takhle. No jo, no tak ty to máš ještě, no tak ty jsi taky mladší ročník nějaký, že jo, takže zapaříš i do dvou takhle večer. Taky se mi to kdysi před 50 lety stávalo. Tak.
1: Už to není, co to bývalo, no, ale...
0: To mi povídej. Tak fajn.
1: Ale furt je to v pohodě.
0: Furt je to v pohodě, jasně. Teď v letě je to fajn, no, to je jasný. Hele, jo, tak holky jsou tedy odletěly do New Yorku, tam je uvítal chlápek, vítejte v džungli, což je možná pro New York i jiný města typický, no a dál už to bude pokračovat podle pera někoho jiného, když to mám říct takhle symbolicky. Díky, měj se hezky.
1: Výborně.
0: Čau,
1: taky ahoj.
0: Čau. Guns N' Roses tudíž, welcome to the jungle.

0: slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
1: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je tá, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
3: Holky přiletěly z LA nebo z Kalifornie do New Yorku, protože Brianovi Adamsovi ukradli letenky, to je jenom rekapitulace trošku zpátky. Přivítali je zřejmě na letišti nějaký chlapík a řekli jim welcome to the jungle, vítejte v džungli. No a teď už Kvaky bude pokračovat, za jakých okolností to bylo, co se bude dít dál, tak.
4: No čau. Takže prosím tě, holky teda, jak jsi to říkal, přiletěli do toho New Yorku, ten chlapík je přivítal a na letišti a bylo to večer a začala vlastně tmavá noc bezehvězdná, takže Starless, King Crimson, takže teďka je veliká možnost, co se jim v noci přihodilo, nepřihodilo, kde skončili a tak dále.
3: Ano, ano, výchozí situace v New Yorku nebo do New Yorku přiletěli v nočních hodinách, dejme tomu, že jo, noční let.
4: Tak.
3: A jsou tedy v tomto velkém městě, který se podobá džungli, kort asi v noci.
4: Určitě.
3: Tady se naskýtá spoustu možností, spoustu cest a příběhů. Díky, hele, měj se hezky. Čau, čau. Ahoj, ahoj. King Crimson, Starless, tady to máte.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Historicky vzácné město Kutná Hora plánuje rozsáhlou obnovu barokních sousoší před bývalou jezuitskou kolejí. Víc nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
2: První z celkového počtu 13 stoh přijde na řadu letos. Restaurování potrvá několik let. Náklady budou v milionech. Město chce získat dotaci i od Středočeského kraje. Umělecká díla potřebují i chemicky ošetřit.
1: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihku Pecí Kosmas, Alchymista, takřka pohádkové vyprávění o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, speciální ilustrované vydání románu největšího brazilského bestselleru všech dob od Paula Coelha, V srdci střední Asie, po třech letech života, práce a cestování v Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Kyrgyzstánu napsala Nikola Hrušková deník přibližující realitu dnešní střední Asie, zachycuje putování pamírským traktem, uzavřeným Turkmenistánem, tragédií vysychání Aralského jezera i pestrobarevné orientální bazary, ukazuje dnešní společnost a život ve střední Asii, pro nás často naprosto odlišné a nepochopitelné. Tramvaj na Sachsenberg, Tramvaj kafé je kavárna v polském Těšíně a zároveň místo, kde se zbíhají všechny nitky související s brutálním zločinem, který musí vyřešit major ostravské kriminálky Roman Saran a jeho tým, už devátá detektivka Petra Sagitaria z oblíbené série Trojkont. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na rádiu Beat.
3: Nekonečný příběh po celý víkend na beatu. 16 hodin a téměř 6 minut, nekonečný příběh pokračuje na rádiu Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout. No a teď zase využiju jednu SMSku, jenom konstatuji, že děvčata přiletěly do New Yorku v noci, nakonec se ubytovali zřejmě někde v hotelu, to já už nevím, to nikdo neřekl. V každém případě bylo řečeno, že nastala bezmračná noc, bezvězdná noc, stále zkrátka. No a nastalo ráno a tady už někdo navrhuje po dlouhé noci jedině probuzení s Kohoutem písně Good Morning od Beatles. Dave se podepsal. Tak, to je dobrý nápad. Výchozí bod, přátelé, naše děvčata, naše hrdinky, který cestovali z východu po Route 66 do Kalifornie, tam zažili mejdan s koncertem Doors, pak s motorkářkama, příznivkyněmi Motley Crue, cestovali po mejdanu, po tom koncertě dál po Kalifornii, dali si pivko, poprali se s motorkářema, s ukradenýma letenkama, který ukradli Brianu Adamsovi, nastoupili do letadla a doletěli do New Yorku. Tam se vyspali a už jsme tam, kde jsme byli, kde jsem tedy začal a končím. Je ráno v New Yorku. Co bude dál?

budeme pokračovat, protože tady máme výbornou písničku, výborný tip na pokračování nekonečního příběhu. Já vás chci jenom, přátelé, poprosit, jo, když budete vymýšlet pokračování příběhu, on to má být nějaký příběh, jo, mělo by to mít nějakou logickou, aspoň minimálně logickou návaznost, jo. Tak například, co je pro mě už nepřípustný, že holky se probudily a aby měly dobrou náladu, tak si pustili tuhle píseň a navrhujou nějakou píseň, kterou chtějí slyšet, jo? Ten volající, teda, kterou chce slyšet. No to už je bez souvislosti, rozumíte mi? Já vím, že je to těžký najít píseň, která by navazovala a zároveň byla takovým spojovacím článkem mezi tou písní předchozí, aby šla do příběhu. To chápu, že je to těžký, ale tenhle ten víkend je taky trošku o přemýšlení, o paměti a nejen to tam hodit prostě, že by se mohlo zahrát tohle a tohle. Tady mě přišlo mailem, nebo přišel výborný tip, jenom upozorňuju nebo připomínám, že se holky probudily v New Yorku, ráno, good morning, Beatles jsme slyšeli. A tady, a co kdyby se šli projít, no to je normální tady, tak to už jsem se skoro lek, tady ty věty, ale potkali podivného chlapíka, jak se tady píše, který nebyl typický pro New York, protože to byl Englishman in New York. To už jde. Takže Sting, Englishman in New York, no a vy už zase dál pokračujte.

0: Brent von Marsalis a jeho soprán saxofon dohrává píseň Englishman in New York. A já už mám na drátě dalšího býťáka, no, který bude vyprávět nebo který bude pokračovat v příběhu, takhle bych to chtěl říci. Tak povídej, co se stalo?
1: No, nazdar, tady Charlie.
0: Nazdar, Charlie.
1: Tak hele, protože je to Angličan, ano, tak je zdvořilej a holky pozve na whisky. Ale protože v tom New Yorku už zločel...
0: Počkej, jako, bude... dobře, dobře, já to chápu všechno, ale trošku to nějak... Holky viděli divného chlápka, který nevypadal jako New Yorkčan, ano? No, kdo koho oslovil? On Angličan. Je, nebo holky jeho, že se ho zeptali... Nazdar, co tady děláš, odkud jsi třeba, nebo tak?
1: Tak, no, takže se to ukázalo, že je to chlapík Angličan, že jo?
0: Ano.
1: A protože Angličani jsou gentlemani, tak pozval holky na paňáka, na whisky.
0: Jasně, jasně.
1: A protože už ale v tom New Yorku zločil, tak to bude prostě whisky prostě ze sklenice, ze zavařovačky.
0: Jo, až
1: no,
0: takhle,
1: tak
0: jo.
1: To bude ta whisky in the jar.
0: Jo, byl to, jasně, byl to trošku, byl to sice gentleman, ale trošku prase, když to tak vemu.
1: Tak.
0: I to se může takhle propojit osobnost, no vidíš to. Tak jo, hele, díky Charlie, tak já už mám připravenou kapelu, ty jsi chtěl Thin Lizzy, že jo, v podání Thin Lizzy.
1: Tak,
0: tuhle skladbu, dobře, tak je připravená. Díky za příspěvek, měj se.
1: Čau,
0: ahoj. Připomínám, číslo jsem do studia 210 32 33 34, vymýšlejte dál. Anglán pozval holky na panáka, tedy na whisky, britský to nebo skotský, irský, národní nápoj, co si budeme povídat, jako my máme pivo, tak oni mají vizoura, že ano. No akorát jim to nalil do sklenice od švestkovýho kompotu, ale to už je věc jiná. Co bude dál, jak říkám, je zase na vás.

0: Breeze, Whiskey in the Jar, no a já už mám na drátě dalšího pokračovatele, já tě zdravím, čau.
1: Ahoj, tady Pepa.
0: Nazdar Pepo, tak jak budeš pokračovat a proč? Vysvětli.
1: No, já bych pokračoval tak, že v té písničce se zpívá Whiskey in the Jar, jako whisky ve sklenici, Whiskey in the Jail Row, jako ve vězenské uličce.
0: Takže má to jiný význam. Jasně.
1: Ne, tak je to furt whisky ve sklenici, znamená to, že ten pán s tím má nějaké zkušenosti, takže asi byl někdy zavřený.
0: Tím počkej, pádem, to nám vysvětli, když
1: no,
0: je z čeho se jinak pije whisky než ze sklenice? Tohle je asi nějaký skrytý
1: význam. Jer, whisky in the jar a jer je označení jako sklenice, spíš třeba před chvilkou jste říkali od kompotu. To jasně. Jsou normální sklenice, to není sklenička
0: jako na whisky,
1: na
0: jasně, už tomu rozumím. Jo? Ano, dobře.
1: Takže pán to zná prostě takovýhle provizorní pití, jako je třeba ze sklenice od povidel nebo od kompotu, jak jste říkali před
0: chvílí. Nebo od hořčice.
1: No, tak to je taky klasika česká, hořčičák, ano. Takže tím pádem ten pán má určitě zkušenosti z vězení a tím pádem mě napadá dál jako krásně jailhouse rock.
0: Pepo, prosím tě, můžeš mi nám vysvětlit, bavíme se o to, ano, to je provizorní sklenička, když není zrovna speciální sklenička na whisky v domácnosti, tak se veme jakákoliv sklenička, ale co to má společného s vězením? Teď ještě.
1: Ve věznici nemáš žádný, jak bych to řekl, nemáš tam žádný oficiální sady, správný skleničky na víno, čaj a pije se z toho, co je. Takže jsou sklenice od okurek, od kompotu a tak.
0: Takže nejen...
1: Takhle to bylo i na vojně přeci.
0: Ano, jo.
1: Na naší vojně.
0: Takže z těchto těch skleniček, ano, já už to chápu. Takže z těchto provizorních skleniček, když seš někde na chatě, kde nemáš žádný pořádný nádobí a tak dále, nebo když seš na vojně, jak říkáš, nebo když seš na chmelu, když co jsme jezdili, anebo když seš ve vězení. To znamená, kde není dobrý. A protože aby jsme navázali, rozumíš mi? Pokračuj.
1: Jo. Takže navazujeme tím, že ten pán má zkušenost někde z vězení, a to vězení můžeme říct taky jailhouse rock, takže vězeňský rock.
0: Ano, dobře, vězeňský rock. Ne rock jako časový úsek, ale rock jako Big Beat.
1: Nepodmíněné.
0: Jasně, dobrý Pepo, děkuji ti moc, čau,
1: díky,
0: ahoj.
1: Ahoj.
0: To mě napadlo, tak holky narazili na Anglána, který seděl v tom vězení, chlastal whisky z hořčičáku a teď co se s těma stane? Za co on třeba seděl? To jenom vám napovídám, jo? Třeba za znásilnění, nedej bože. Takže jim hrozí nebezpečí. No, tak nějak si s tím poraďte.

0: Crazy od Aerosmith v překladu bláznivá.
1: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
1: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
3: Sám jsem zvědav, jak tenhle příběh bude pokračovat. Teď se můžeme zeptat dalšího kolegy, spoluscenáristy. Halo, kde tam?
4: Ahoj, tady je Petr z Opavy.
3: Nazdar, Petře z Opavy, zdravím do Opavy, tak povídej, jak to bude dál. Holky chlastaj s nějakým Anglánem, který ho náhodou potkali v New Yorku, Englishman in New York, jo.
4: Jasně.
3: Dali se do řeči, on je pozval na whisky a zjistilo se, že zřejmě on, jakým způsobem pije tu whisky, že je to bývalý vězeň. Tak a teď ty.
4: Tak.
3: No.
4: No a byl pěkně protřelý, protože měl drogové delikty a s holkama měl určité záměry, že jo.
3: Aha.
4: No, tak říká, jenom, že si někam odskočí a najednou, jak se vrátí, tak přijde s takovým pěkným, hnědým, plyšovým medvídkem.
3: Aha. Jako, a holky mají dětinskou radost, že jim přinesl medvídečka.
4: Jasně,
3: do postýlky.
4: Popité.
3: Jo.
4: A z medvídka začne něco sněžit.
3: Jasně. Takže už víme, že to v skutku byl vězeň ten Anglán a že přesně seděl tak za drogový delikty. No.
4: Jasně.
3: O, to jde. Fajn. Přesně tak jo, tak. Máme to. Máme zase nakročeno do dalších částí našeho příběhu. Díky moc, celé.
4: Je to trošku zajímavé.
3: Jasně,
4: tak jo,
3: díky.
4: Taky děkuji.
3: Měj se ahoj, čau, čau,
4: ahoj,
3: čau, čau. Tak vidíte, kam jsme se dostali. Až ke drogám. To je furt stejný na tom světě. Lucie Medvídek. Jdem do toho.

0: Musím se přiznat, že tohle je moje nejoblíbenější vánoční píseň a to opravdu mluvím vážně s takovým, no řekněme třeba tajemným podtextem, který jste určitě pochopili. Já už mám mlíkaře na drátě. Čau.
1: Ahoj, ahoj, Dané a všichni vítáci. Zdravím vás.
0: Tak, jméno nám řekni ještě, prosím.
1: Pavel.
0: Pavel. Pavle, ty jedeš teďka s mlíkem v tom vedru, jo?
1: No musím. To už jsme řešili na Velikonoce. Krávy dojdou každý den.
0: No jo, to je pravda, no. A to se ti tam No, dobře. Já ti nebudu zdržovat, aby se ti to tam nějak nesrazilo. Fajn.
1: Já to mám izolovaný. Neboj,
0: jo, no dobře, tak. Tak, fajn. Tak, hele. Povídej, Pavle, jak to bude dál?
1: No, takže se nám to tak trochu zamotalo a holkám hrozí hodně velký průser.
0: To jo, to jsem taky cítil, ano.
1: Znám člověka, který je z toho může dostat.
0: Jo.
1: A to je tam ta Hranický. Čtou vám.
0: Tedy kapela Citron.
1: Citron,
0: Stará
1: ano.
0: Hranický
1: a... Že to se nestane. Holky, když budou couvat, tak to nevymyslíš, narazijou na pana Vojku.
0: Na koho?
1: Pan Vojkůvka.
0: Co, kdo je pan Vojkůvka?
1: Neznáš známého malíře?
0: Hele, prosím tě, nejsme tady o to, aby jsme si zkoušeli...
1: Myslím, jestli nevíš, jako kdo to je.
0: Ne, nevím, teďka nevím.
1: On maloval krásný obrazy, no to je jedno, a byl hrozně vášnivý etnomolog, jo?
0: Jo.
1: A samozřejmě, jak na něj narazili, tak ještě teda, aby to nebylo jenom tak jednoduchý, tak on je pozval na lov motýlu.
0: Hele, prosím tě, Pavle, máš... možnost určit jenom jednu píseň v tom příběhu. Dobře, ne, že mi z toho uděláš seriál až do večera. Jo,
1: to já musím pro mlíko.
0: No, jasně, jasně. Hele, dobrý nápad. Prostě Citron, už couvám, je radno, aby holky z toho vycouvaly. Z téhle blbý prekérní situace. Jak z toho vycouvají, to už je věc. Jestli z toho vycouvají, nebo jak z toho vycouvají, to už je věc pro dalšího býťáka nebo býťačku. Jo, Pavle?
1: Je to
0: tak
1: ten
0: jo?
1: Nejkrásnější oplodňová, který znám.
0: No tak výborně, super, no. Jdeme na to.
1: Takže díky,
0: taky. Čau, do veslíko. Nazdar, čau. Tak jste to slyšeli. Holky, vycouvaj, nebo nevycouvaj, je to na vás.

0: Tak co, holky, vycouvali nebo nevycouvali? Ptám se dalšího kolegy.
1: No, ahoj, to ne, Karel.
0: Nazdar, Karle, tak jak to pokračuje?
1: No, já bych řekl, že jako chtěli vycouvat, ale ono to není jednoduchý. Jako drogy v Americe, to je dost velký jako ten, víš co.
0: No já vím, ale oni se teda, oni se vlastně, oni se vzali medvídka, dejme tomu, předpokládejme, že policajti našli uhlek medvídka, holky si mysleli, že je to mazlíček do postýlky a ono prdlajs, on byl plný drog, plný kokainu, je to tak. Tak, no a dál, takže jsou obviněný.
1: Takže na to přišla policie, došlo k obvinění, hrozilo jim vězení.
0: No.
1: Takže potřebovali právníka.
0: Jo.
1: A v Americe potřebovali nejlepšího právníka. A nejlepší právník je Perry Mason.
0: Ano, ano, to je v džinglu na tenhle pořad. Perry Mason tě vyseká z takového průšvihu, když...
1: No, ještě z většího než průšvihu.
0: Cože?
1: Ještě z většího průšvihu než průšvihu.
0: No, ještě z většího průšvihu než průšvihu, no, i když rozmlátíš sousedovi, s kterým je ti nevěrná manželka, když rozmlátíš mu hlavu kramlí, tak Perry Mason tě z toho vytáhne. Fajn, já. Dobrý, děkuju. Tak jo, čau, čau, ahoj. No a další otázka zní, vytáhne Perry Mason holky z průseru nebo nevytáhne? Jak to dopadne? Zase je to na vás.

0: No, Ozzy Osbourne dozněl, Perry Mason, právník, slavný to právník, všichni to víme, který se postavil za naše obviněná děvčata. A teď už mám na drátě dalšího byťáka, který bude pokračovat v příběhu. Já tě zdravím, čau.
1: Ahoj, ahoj, tady Kiwi. Já si myslím, že když je z toho teda vysekal, tak jako Perry Mason to byla persona, ten to bral za drahý peníze.
0: Ano, ano.
1: Ale holkám řekl, že pro ně to udělá zadarmo, protože právo je tu pro všechny, takže justice for all, Iron Maiden.
0: No, ale já mám, nepleteš si to z písni Justice of the Peace?
1: Je to možný.
0: Jo, tak tu ti můžu nabídnout samozřejmě.
1: Ano.
0: A můžeme to rovnou zahrát. Posledujeme za pár okamžiků. Takže fajn.
1: Proč jsi nechtěl zaplatit, udělal to gratis.
0: Jo, nechtěl zaplatit, aha, protože se uvědomil, že to pravo, že ty holky prostě na to nemají prachy, že jsou v tom vlastně nevině a ano. Zachoval se jako gentleman, ne jako ten...
1: A Perry Mason podle knížek, teda co jsem četl, byl frajer, tak já bych...
0: Jo. Dobře, no, tak nám to sedí. Tím pádem, co je pro nás důležitý? Že holky byly oproštěny od obžaloby.
1: A ještě nemuseli zaplatit.
0: A ještě nemuseli zaplatit, to je další větev taková, ale ty peníze už nám tady chrastily rozdlouho celý odpoledne. V každém případě holky mají volnou cestu. Takhle bych to obecně řekl a můžeme pokračovat.
1: Dostali se z průšvihu.
0: Dostali se z průšvihu, jsou volní a můžou pokračovat třeba v cestě, nebo já nevím v čem. Můžou se nechat zaměstnat v supermarketu. Ale na to prosím vás nic nevymýšlejte. Radši. Dobrý, tak díky, hele, čau, čau, ahoj.
1: Hezký den, čau.
0: Díky taky, ahoj. Tak jo, dáme to tam, Iron Maiden, Justice of the Peace, jakoby právo míru, nebo jak bych to přeložil, v každém případě, víte, jaký je vodítko, prvej jsem dostal holky z lochu a můžeme pokračovat.

0: Tak, Justice of the Peace, Iron Maiden, další býťák, který bude pokračovat v příběhu. Když najdu píseň, čau, já tě zdravím.
1: Ahoj, tady Marcel, zdravím tě všechny býťáky.
0: Marceli, my tě taky zdravíme a teďka, co bys, nebo jak bys pokračoval v tom příběhu, zatím nám to předvyprávěj.
1: Já bych ten příběh posunul trošičku směrem, že ty holky nakonec byly rády,
0: mm-hmm.
1: že teda z toho nějakým způsobem vybruslili.
0: No tak kdo by nebyl rád, že jo? To se...
1: Nicméně sedli na první stanici metra a jeli vstříc svému osudu a proto Jirka Schellinger, metro, dobrý den.
0: Aha, a teďka opravdu nevím úplně všechno, ale v skutku se ta píseň tak jmenuje, víš to jistě?
1: Já bych řekl, že teda určitě, no.
0: Jo, tak já hledám, prosím tě, holky, který si posadil do metra, předpokládám, že New Yorkskýho, do jakého jiného. To je jasný, když jsou v New Yorku. A metro Dobrý den by byla dobrá píseň, já se ještě snažím jí najít, tak ti nějak pomoct a vyprávěj mi, kde seš, co a jak a co zrovna okopáváš na zahrádce, nebo já nevím.
1: Ne, okopávám. jsem z Vratimova u Ostravy, no, celý den jsem se slunil.
0: No, to je ráda.
1: Počkej. Trošičku mě bolej záda, takže nic neokopávám.
0: Jasně, ty jsi se slunil v tomhletom vedru, jo?
1: No, trošičku slunil, trošičku v bazéně samozřejmě ve stínu a tak pitnej režim.
0: Takže... Jo, tak to je, pitnej režim si dokážu představit. Akorát tě zklamu v jedné věci, ale mám řešení, jo. Metro, dobrý den, tady opravdu od toho Jirky nenajdu. Mám tady spoustu písní, ale tohle zrovna ne. Takže já ti nabídnu takový řešení náhradní, jo. Ne, že by to byl úkrok stranou, to vůbec ne. Je to související píseň, dá se říct, s tou situací, v které jsou teď ty holky, nebo v tom stavu, jakým jsou. A já ti hned řeknu, co je to za píseň. Ta se jmenuje, až ji najdu, tak to prozradím, abych nebyl zase za úplného blbce. Tak, ta píseň se jmenuje Lost in America, ano, a je to skladba, která se jmenuje Ztracen v Americe. No a já to chci navlíct tak, že holky tedy jeli metrem, metro dobrý den mohli říct, ano, ale vystoupili blbě, nebo tak bychom to mohli navlíknout, a nebo na stanici, kterou vůbec neznali, nebo na konečný a chystali se pokračovat dál ve své cestě, ale se ztratili. Takže můžeme zahrát píseň Alice Coopera Lost in America, co říkáš?
1: Jasně, já myslím,
0: nebudeš se na mě zlobit, jo, že jsem
1: já
0: to
1: myslím,
0: takhle...
1: Ne, v pořádku. Já myslím, že je to srozumitelný, že posluchači ví, o čem to je. Prostě jedou metrem na konečnou a dál bude pokračovat jiný posluchač.
0: Vystoupili z metra, zjistili, že to tam vůbec neznají, vydali se nějakou cestou a pak zjistili posléze, že se ztratili v Americe. A jsme z toho venku, ale co říkáš?
1: Dobře.
0: Dobrý, hele, děkuju moc, hele, díky.
1: Já děkuji, čau, čau. Hezky, ahoj.
0: Tak jo, no, tak holky jsou ztracený v Americe, teď jste to sami slyšeli, tak navažte, máte spoustu možností teď samozřejmě.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Na českém trhu se objevují až desetileté záruky na nová auta. Nejdelší krytí dnes nabízí Suzuki a některé čínské značky, často bez příplatků, zatímco u francouzských výrobců si zákazníci za další záruku musí připlatit. Prodloužené záruky mají ale podmínky, hlavně pravidelný servis v autorizovaných dílnách. Nedávno jsme tady měli výlet pro kola z Jizerek do Českého ráje a teď něco pro koloběžkáře, kteří dokáží ujet i 80 kilometrů. Start je opět v Tanvaldu, jak říká Kuba Turek z horidoli.cz.
2: Pojedeme zase Zubačkou, ale vystoupíme už na české straně v Kořenově. Vystoupáme, což bude asi nejhorší stoupání, do Polubného, což nám bude trvat nějakých třeba 20 minut nebo 15 minut. A pak přes Příchovické sedlo vedlejšími stezkami si jedeme do Tanvaldu a z Tanvaldu to vezmeme podél řeky Kamenice. Bohužel cesta bude opravdu kamenitá, v jednom místě dokonce budeme muset vzít koloběžky na záda, protože jsou tam schody, ale zase si užijeme krásné neporušené přírody, kde potkáme občas nějakého turistu, občas zbloudilého cyklistu, protože trasa je to opravdu náročná. A ocitneme se v Železné Brodě a zase použijeme stejně jako cyklisté cyklostezku a cyklotrasy až do Mnichova Hradiště. Na obě dvě trasy jsou nezbytně nutné helmy, protože sjezdy jsou poměrně dlouhé a rychlé a doporučujeme i začátkem léta nebo koncem jara teplé a nepromokavé oblečení, protože převýšení je poměrně velké a to znamená, že tam, kde může být zima a může hodně foukat a dokonce i pršet, sjedeme během 5-10 minut tam, kde bude strašné vedro.
1: SMS v Česku dál ustupují četování typu WhatsApp, ale z trhu nezmizí. Počet zpráv sice klesá, tržby se ale drží kolem 3 miliard korun ročně, hlavně díky bankám, firmám a ověřovacím kódům. SMS zůstává univerzálním kanálem, který funguje bez aplikací, účtů i mobilních dat. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
3: A lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny.
0: Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
4: Mám tady výborný nápad, musím pochválit, který má opravdu souvislost s následující písničkou. Přečtu vám ten mail, taky s nadpisem: nekonečný příběh, zkusím pokračovat, dvojtečka. Holky vystoupily z metra na konci New Yorku, nevěděli kam jdou, tak zabloudili v Americe. Lost in America. A teď tady dodatek k tomu. Nevědí tedy kam jdou a dodatek a co když je někdo sleduje? Ano? Takže já to přeložím rychle z rekapitulu zpátky. Holky prostě na konci metra New Yorkskýho vylezly na povrch, dali se cestou necestou, zkrátka zabloudili a možná je i někdo sleduje. Tedy Markétko, ne, Markéta napsala tady ten úžasný nápad. Dovolil jsem si to trošku převyprávět, ale ten obsah je určitě stejný. A co vybrala Markéta? To je geniální. Tak vybrala píseň z alba Svět hledačů. Holky hledají cestu, jo? Tady postřehněte tu souvislost. Ztratili se v Americe, hledají cestu. Album se jmenuje Svět hledačů. A někdo je možná sleduje. Ta píseň se jmenuje Za krokem žen. Výborně. Tak pokračujte.

Tak to tak vypadá, přátelé, že holky se zachránily, že je nikdo nestopoval za krokem žen, ale svět hledačů se taky, respektive pro ty děvčata, kteří zabloudili na kraji New Yorku a dali se cestou necestou, jak jsem říkal, tak i ten svět hledačů jim byl příznivý, protože cestu našli. Budu opět citovat tentokrát z SMSky, protože Pepino napsal: všechno dobře dopadne, vždyť přece blízko New Yorku je legendární farma, kde se odehrával Woodstock. A tam holky došly a řekli si, že jsou na místě, který je pro ně, tady píše, který je pro ně příjemný, já to tady blbě čtu. V každém případě navrhuji skladbu Ten Years After I'm Going Home. Živý záznam, nebo živý záznam z Woodstocku, tady napsal Pepino. Výborný nápad, výborný pokračování příběhu. Na vás teď máte na to ještě hodinu a půl. Holky zaspomínají na legendární Woodstock, který je blízko New Yorku. On není zas tak blízko New Yorku, na americký poměry docela jo, teda vám řeknu. V každém případě je to východní pobřeží, nebo východní část Spojených států. Tak, holky si řeknou I am going home, jdu domů. To je konstatování, který je jednoznačný, že už toho mají plný zuby. Ale kdy dojdou domů a jak dojdou domů, to už zase záleží na vás. Takže Woodstock, Ten Years After, I'm Going Home.

0: chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj dlelivosti. Nekonečný příběh na Radio Beat.
2: Ano, Perryho už jsme dneska zažili, byl využit, nechci říkat použit, ale využit. Teď už mám na drátě dalšího býťáka jménem, haló?
3: Láďa z Vysočiny.
2: Láďa z Vysočiny, čau, ale mluvíš tak jakoby z Moravy, čověče, Láďo.
3: Jo, tam jsou moje počátky.
2: Tam jsou počátky.
3: Trošku mi to tak zůstalo ještě.
2: Já si rozumím. Tak Láďo, já jenom zrekapituluju, nech mě ještě chvilinku domluvit. Připomenu posluchačům, jo, kde jsme skončili, holky skončili, našli cestu do Woodstocku, do dějiště prvního legendárního festiáku vůbec na světě, rockovýho tedy, jo, folk rockovýho. Řekněme, ten se konal v roce, věděl bys to?
3: Vůbec.
2: 1969. No, byl jsi rok od toho. V roce 69, jasně. No tak tam holky zaspomínaly společně ve vzpomínkách s kapelou Ten Years After a Ten Years After hrála skladbu I'm Going Home. To si holky řekly. Jedeme domů. Jak jeli domů? Co se dělo
3: jak
2: dál?
3: Jeli domů.
2: No,
3: jak
2: to povídej.
3: Protože zůstali v tým hippie stylu, tak šli stopovat.
2: Ano.
3: No a stopili si jakýsi od divného týpka, ale řekli si, je to zadarmo. Tak tam skočili do toho divného vozítka a zjistili, že to asi nebude nějaká jako levná jízda, ale že to spíš bude cesta po jako highway to hell.
2: Ano, cesta do pekel, jasně.
3: Protože, do pekel než po obláčkách.
2: Ano, jasně, chlapík byl takovej divně chlupatej a měl navíc rušky na hlavě.
3: Takže... A měl jenom jednu botu, no.
2: Měl jednu botu. A hrozně, protože neměl automat, tak se mu strašně blbě šlapalo na spojku, protože na levý nohy měl kopyto. Tak.
3: To blbě cítí, no jasné.
2: Jasně. Dobrý, Laďo, díky moc, tak zatím, čau, čau.
3: Pohodě, já se daří.
2: A čem, taky zatím. Ahoj, měj se. Tak, Highway to Hell, holky trošku nalítly. Stopování je zvlášť pro děvčata velmi nebezpečná věc. Nebo velmi, no je nebezpečná věc. Nevíte, na koho narazíte, kdo vám zastaví, ale to nebudu vůbec rozebírat. V každém případě pro vás je to zase další odrazový můsteček k pokračování tohoto příběhu.

0: Tak, dovezl náš čertík holky do pekla nebo nedovezl? To nám řekne Zuza. Zuzo, já tě zdravím, čau.
1: Ahoj, Dané, zdravím tebe i všechny býťáky.
0: Tak jak pokračujete? My tebe taky zdravíme samozřejmě. Tak jak pokračuje tenhle příběh?
1: Tak holky mají kliku prdeliku.
0: Ano.
1: Čertovi vykecali díru do hlavy.
0: Jasně.
1: A ten radši zastavil a vykopil z toho auta.
0: Jo, a víš, že to je pravděpodobný, protože víc jak dvě ženský, to, čo je, to normální chlap nevydrží ani čert teda, to je pravda, jo. Jakmile máš ukecaný ženský, dvě ještě člověk snese, že jo. Já nevím, já se tě ptám, jako ženský, to je taky takový, to je možná až nejapný, jo, nebo doufám, že tě neurážím, jo.
1: Určitě ne, ale tak já to taky říkám, že skupinu tvoří tři, ale dva do páru už jsou příliš.
0: No, to je pravda. Tak tím chceš říct jinými slovy, že tři ženský už jsou fakt moc na jednoho chlapa či čerta. Dobře, pokračuj.
1: Dobře. Celý odpoledne holky cestujou z místa na místo, všude je to velký průšvih a říkají si, tak ten domov asi nenajdeme, musíme si ten domov sami vytvořit. A co tam doma vlastně budeme dělat, že jo, jak budeme fungovat, tak se rozhodnou, když jsou v té Americe, že si chytnou divoký koně a založí si vlastní stáj.
0: Americký sen, budou závodit. Hotový americký sen. Vidím to před sebou, jak tak. Malovaný normálně. Jasně, takže chytí si divoký koně a budou potom vítězit do
1: stízy. Vytvrčejí z ní závodní.
0: Jo, a vy vyhrajou velkou pardubickou. To je krásný.
1: Jasně, to mě taky napadlo.
0: Jasně, no říkám, no, americký sen nikdy nekončí, jak vidno, teda.
1: Dobře. Ani náš příběh.
0: Dobře, takže tím to chceš zakončit, jo, tedy.
1: Přesně tak.
0: Chytili si divoký koně, jsem zdravý, jak to zvládli, teda, ale ono je možný všechno. Každá měla
1: tak když už se vykroutili z toho, od toho čerta a z toho pekla, tak teď tak už zvládnou ty divoký koně.
0: Ne, to je hračka chytit nějakého divokého koníka, no co? Co potřebuješ? Vemeš si lázo, že jo? Zatočíš, chytíš, skrotíš, ustájíš, nakrmíš, pustíš ho na závody, vyhraješ, skasíruješ a seš za vodou. No,
1: přesně.
0: To je skvělý. Tak jsme na to krásně. Nebo ne my, ty jsi to krásně vymyslela. Dobře, takže my můžeme vycházet z bodu, že děvčata mají svoji stáj někde tam na východním pobřeží Spojených států nebo Ameriky, třeba ve Filadelfii by mohly být, že jo, někde tam. Doufám, že jsem to trefil správně. To je no. A tam mají tedy, jak jsem říkal, stáj, no, jak se to říká, takovému statku, koňský statek, víš, jak to...
1: Mně napadá stáj prostě.
0: No stáj, no, mají tam prostě stáj, vedle toho mají krásnou vilu, protože vyhráli velkou pardubickou a dostali strašný prachy, jo. A už se mají kopyta nahoře v podstatě, stejně jako i koně, a užívají si peněz. Tak bychom mohli skončit, jo. Je to tak?
1: Určitě.
0: Dobře, tak takhle děkuji skončíme.
1: Děkuji za spolupráci, Dane.
0: No, to je to byla rádená spolupráce, já si velice vážím, ale ten tvůj pohled, jak to vyřešili, ten mě fakt zaujal, říkám, americký sen. Hele, Zuzi, moc děkuju. Tak jo.
1: Taky děkuju, hezký
0: se zatím, čau tobě, taky ahoj. No, vidíte to, tak holky jsou bohatý, mají krásný koně, vyhrávají dostihy po celý země kouli. No, a jak to bude dál? Já bych třeba, můžu poradit, jo, třeba zatím tady nepadlo slovo, že byste nějakýho toho kauboje mohli nabrnknout, ne? Co? Já? Ale nebudu zase napovídat úplně. V každém případě, přátelé, Rolling Stones, Wild Horses.

teď SMS-ka, cituji, ženy, když mají vše, dlouho nejsou spokojené a začnou se nudit. Bedřich, no to by nenapsala ženská, to napsala jasně chlap, takže Béďa. Béďo, jo, v mnoha případech znám takový případy, je to tak. Ale proč to Béďa píše, pokračuju, cituju, tudíž navrhuji Bruce Springsteen, High Hopes, Velké naděje. Já to chápu, jak to Béďa myslel, velké naděje, velký sny. To znamená, když žena sedí v té houpací síti, teď mám na mysli jednu z těch našich slečen, který mají už teď tu farmu, že jo, a koně a peníze, tak sedí si v té síti, ale je pravda, přátelé, jsou tam sami nebo mají chlapy nějaký? No, o tom nebyla přece řeč. Tak možná, že ta jedna, možná, že všechny, já ani nevím, kolik jich vlastně je, s něj po nějakým chlápkovi, tak jsou to mladý holky. To je logický, že jo? Je to přirozený. Je to příroda. Tak zkuste něco vymyslet. Koho najedou třeba, že jo? Beďo, jinak díky za tuhle SMS-ku, za tenhle tip. Bruce Springsteen, High Hopes.

0: Audio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
2: Zlato.
1: Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
3: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. V Jindřichohradeckém zámeckém pivovaru z 16. století se bude po 60 letech zase vařit pivo. Národní kulturní památka, která od 90. let 20. století chátrala a v roce 2011 vyhořela, se promění v multikulturní centrum se restaurací a pivovarem Jindra. Na rekordní investici, která přesáhla 500 000 000 Kč, získala radnice dvě dotace 245 milionů. Pro veřejnost se historická stavba otevře v červenci. Starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár nám řekne, jaké komplikace provázely rekonstrukci.
4: Co se týče komplikací, tak samozřejmě byla to právě ta část statiky. Tím, že se objevil i sklep, který nebyl v zákresech, nad kterým stál jeřáb, tak se muselo udělat výdřeva, zpevnění celého povrchu, tak aby se mohlo pokračovat v jednotlivých pracích. Samozřejmě pak potom jsme zjistili, že i některé skladby, které byly předpokládány, tak byly malinko jiné, než to bylo v průběhu, což u národní kulturní památky a s ohledem na její věk lze předpokládat, že jasná.
3: Restaurace ponese jméno Smetana po hudebním skladateli, který v budově strávil část dětství. Jeho otec pracoval jako sládek v pivovaru. Mladý Bedřich také v Jindřichově Hradci utrpěl úraz, který asi způsobil jeho pozdější ohluchnutí. Na dně Indického oceánu vědci objevili rozsáhlé pohřebiště velryb, které se táhne v délce asi 1200 kilometrů. Ukrývá pozůstatky staré až 5 milionů 300 tisíc let. Nález podle odborníků patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu. Může přinést nové poznatky o dávné historii kitovců i o životě v jedněch z nejméně prozkoumaných částí oceánu. Naleziště se nachází v oblasti zlomového pásmu Diamantina na jihovýchodě Indického oceánu v hloubce kolem 7 kilometrů. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na rádiu Beat.

0: No a my máme ještě celou hodinu na rozvinutí našeho příběhu, odpoledního nekonečného příběhu, který ale skončí, ale jak říkám, až za hoďku. Jak skončí, jak bude pokračovat, záleží na vás. Teď mám dalšího kolegu Byťáka na drátě. Čau, já tě zdravím.
1: Ahoj, Plaváček, Maděv na Moravě.
0: Plaváček, jo, ti říkají.
1: Já si myslím, no.
0: Proč ti říkají Plaváček? Tebe odložili do košíčku.
1: Jsem strašně rád plaval.
0: Jo, takhle, já myslel, že jsi byl odložený, víš?
1: Ne.
0: Do toho košíčku a puštěn po potoce, ne. Jak je to v té pohádce, ne?
1: Ta,
0: ne?
1: A navíc jsem tady taky náplava, takže ono to je jedno z druhých.
0: Jo, takže to máš takhle krásně. Tři v jednom, dá se skoro říct. Ano.
1: Ne.
0: Tak pojďme k příběhu. Holky nemůžou sehnat chlapa, nebo hledají si chlapa,
1: protože
0: nevíme.
1: Protože jsme ještě nemluvili o tom, jestli jsou brunety, blondýny nebo rezaví.
0: Jo.
1: A minimálně jedna z nich bude blondýna.
0: Jo.
1: Protože si myslím, že blondýna to nemá lehký.
0: Ano.
1: Jo.
0: Žádně, ano. Akorát jenom tady malá poznámka, prosím. Jo. Název písně je blondýna. To je pravda. Ale zpívá se tam o všech dívkách.
1: Já vím.
0: O všech různých barev. Ne kůže, jsem zblblej.
1: No, vlasů
0: samozřejmě, že jo, zrská, hnědovlasa, zrzavá a tak dále, i blondýna. Takže holky, ať jsou jaký jsou, jestli jsou blondýny nebo černovlasy, prostě to nemají lehký a s těma chlapama to mají ty holky opravdu dneska těžký. Jak sami říkají teda, jak to říkají oni, jo, to je jejich názor. Jo, my se do toho radši, prosím tě, Plaváčku, nebudeme, nebo nebudeme do toho se motat, jinak dostaneš od svý ženy pasa na vody. Ale jelikož jsi Plaváček, tak to přežiješ. Dobrý. Hele, tak díky za příspěvek. Budeme pokračovat dál potom, jo? Měj se. Halo,
1: dobře,
0: jsi tam.
1: Dobrý den.
0: Čau, tobě taky.
1: Den a večera.
0: Jasně, ahoj. Díky. Čau. Tak přátelé, blondýny to nemají lehký, černovlásky to nemají lehký, prostě holky to nemají lehký, tak jim z toho nějak pomozte. Je to zase opět na vás. V každém případě jasná páka, ne?

0: No, blondýna to dnes nemá lehké, stejně jako ostatní. Slyšeli jste, ta písnička byla velice dobře umístěna a vymyšlena pro ten náš příběh. Já to ještě zopakuji, rovnou si dám Šamana do éteru. Šamane, já tě zdravím, čau. Tak čau. Já to i pro tebe samozřejmě zopakuji. Holky mají statek, mají koně, mají úspěchy, mají peníze, ale chlapík žádnej nikde. No, a to jsme slyšeli v té písničce, že dneska ty ženský, ne, že musí umět ty ženský práce, jako od jak živa, jak to bylo, taková ta tradiční rodina, že jo, starat se o děti, vařit a já nevím, podojit krávu, podojit ovce, podojit kozy, starat se o slepice, nakrmit králíky, že jo. Máš tohle doma?
1: Zahřát lože.
0: Zahřát lože, správně. Ano, romantický šaman, já to říkám vždycky, že nejsem jediný romantik na tomto světě. I šaman dokáže, vidíte to. Krásný, ano. Takže toho zkrátka měli vždycky dost a teď musí ještě navíc přemýšlet logicky v moderní době, umět s elektronikou. Já to mám doma. Já mám ženu, která umí s elektronikou. Já nevím, jak se ten počítač ani zapíná, jo. Takže jak to máš ty, šamane? Co?
1: To jsme dva.
0: To jsme dva, že jo. Jsme romantici a neumíme s počítačem. Vidíš, jsme výjimeční. Tak jo. Hele, tak přesto ty holky, vracím se k příběhu, nemůžou sehnat. Chlapíka, co bys jim poradil ty, šamane? Jak bys je z toho vyvedl? Nebo jak bys jim sehnal chlapa? Takhle se taky můžu zeptat.
1: No takhle, nesmí propadat panice a Araka jim poradí, nesmíš to vzdát.
0: Aha, no jo, ono dneska radit někomu druhému, když je v pytli, to je docela těžká situace. Když šaman radí pěti nebo kolik jim je holkám na statku v Americe s koňma. No dobře, no tak třeba to někdo rozvede a holky budou mít štěstí. Díky, šamane, za pokračování příběhu. Měj se hezky.
1: Taky díky, měj se, ahoj.
0: Čau, ahoj. Nesmíš to vzdát, holky, nesmíte to vzdát zkrátka. Ano?

No mám tady další pokračování příběhu. Stejně ulítlý jako ty předchozí, ale o tom to v podstatě je. Tenhle ten víkend, čím ulítlejší, tím lepší. Říkám já na druhou stranu, to musí mít nějakou logiku. A tohle logiku má. Takže budu citovat. Tohleto pokračování napsal Bolek a píše, cituji, děvčata se trápí nenaplněnými vztahy, zmíní se o tom místním baru. V tom baru se to dozví Paul McCartney, který je právě v Americe na turné. Zeptá se barmana, kde děvčata bydlí, ten mu poradí cestu. A když děvčata odpočívají v houpacích sítích, skřoví se ozve... A já to ani neřeknu, v křoví se ozve tohle.

No přátelé, nevím, volali jste mi opravdu oslí můstečky, tak to jsem to neprošlo prostě, ano. Tak jsem si myslel, že já bych ještě navázal, když už Paul McCartney se tak snažil krásně, tak můžeme předpokládat, že jednu tu dívenku zbalil, protože ta píseň je fakt úžasná. Tak přemýšlím, čím bychom mohli pokračovat, abyste se zase chytli i vy. Poprvé za ty dva dny do toho zkusím šáhnout. Jo? Tak já bych, tady se nabízí od Beatles, ano, a nabízí se spoustu možností, přemýšlím o tak, co by vám nejvíc pomohlo. Buď All You Need Is Love, to je vlastně jenom konstatování. Vše, co potřebuješ, je láska. No, dobře. Nebo je to tak, ano. A nebo potom pustit skladbu, která nás povznese do kosmických výšin, by se dalo říct. A já tuhle skladbu pustím od Beatles. Asi, nebo rozhodně ji poznáte, to je mi jasný. A já vás nebudu vybízet, nebo nebudu vám nic vysvětlovat. Vy na tuhle tu píseň určitě dokážete navázat ve smyslu pokračování toho příběhu, který se nám pomalinku blíží ke konci. Tak, tady je ta inspirativní píseň, kterou podám ruku.

0: na beatu.
1: Tak, teď jsem zvědavý, jestli jsem vás inspiroval. Tak, zeptám se Marcela. Marcel, já tě zdravím, čau.
2: Ahoj, ahoj, zdravím
1: tak,
2: tě.
1: Lucy in the Sky with Diamond tě inspirovala, nebo jsi šel vlastní cestou k navázání?
2: No, inspiroval jsi mě vlastně ty už asi před 10 minutama a je to o tom, že ty děvčata prostě jsou pořádně jak sama, tak mě napadlo, že se uskutečňují v Americe nějaký ty koňský závody a tam si jedna ta slečna nabrnkla kauboje z Teplic.
1: Jasně, tak no vidíš, to má logiku. A tak máme, je... hele, jednu máme už z domu de facto, jo, když to mám říct takhle postaru,
2: ono
1: jak
2: takhle,
1: jsem to říkal.
2: Ten příběh byste mohl ještě odvíjet pro tu jednu, že by třeba pokračoval v Teplicích, anebo že by kauboj zůstal s děvčaty na ranči v Americe.
1: Jo, to můžem, no hele, ne... Hele, nerozsapávej mi to, já už mám jenom půl hodiny do konce příběhu, ty mi z toho uděláš tu vesmírnou odiseu za chvíli. Ne, já si dělám srandu. V každém případě, rekapituluju. Jedna má de facto Paula McCartneyho, jo? Třeba ano. Ta blondýna, jo? Dejme tomu. Ještě nám tam zbývají dvě nebo tři, a dodnes fakt nevím, kolik je. V každém případě kousek odstatku v nějakém tam městečku nebo městě, se konají dostihový závody, jak jsi řekl, ano, je to tak?
2: Ano.
1: A ty jsou mezinárodní, musíme říct.
2: Ano,
1: jo, Marceli.
2: Ano, přesně tak.
1: Že
2: přesně
1: to není jenom tam místní koňáci, včetně našich děvčat, tedy jo, ale že to je, že jsou to koňáci z celého světa.
2: Tak.
1: Jo? Dokonce i z České republiky.
2: Ano.
1: Že jo? A dokonce i z kterého kraje?
2: Severní Čechy, Teplice.
1: Ano, ano, Severočeský kraj, myslím, že se tak jmenuje Severočeský kraj, jo? No to je Ústecký kraj, nebo tam, to určitě je. Z Teplic přijedou koňáci a jeden takový velice výrazný koňák, který je takovým reprezentantem teplických koňáků a tomu říkají, jak mu říkají?
2: Cowboy z Teplic.
1: Cowboy z Teplic.

0: to vymyslel, kouboj z Teplic přijel na dostihy do Filadelfie, třeba jsem se zmínil už, že by tam někde mohli ty holky tu farmu mít, a zakouká se do jedný z nich.
1: Ano.
0: No a teď tak. Ostatní mají teď spoustu možností, ještě tam máme třeba, dejme tomu, dvě holky, jo, jedna má teda Paula McCartneyho, jedna má střihávku, teda kouboje z Teplic, to je jasný.
1: Takže ještě zbývají dvě, aby to posluchači vymysleli dál.
0: Přesně, výborně, Marcel, je moc díky. Měj se.
1: Já taky děkuji. Ahoj,
0: taky, ahoj, čau, čau. Kouboj z Teplic, no, zbalil holku v Americe, to je dobrý, ne?

0: Cowboy z Teplic, Kamil Střihavka a já mám na druhé straně drátu dalšího přispěvatele. Kdo je tam? Haló?
1: Zdravím všechny, tady je Miki.
0: Miki, tak. Povídej.
1: Já bych chtěl něco se přidat k tomu, co povídáte. A...

0: A pretože sú tam nejakí holky slobodní, to znamená sú free.
1: No.
0: A niektorí už zbalili.
1: Áno, dve zbalili. Dve už majú chlapy a dejme tomu dve sú ešte voľní.
0: No, takže niektorí sú free a niektorí řekli z nich, takže tá druhá řekla all right now, jdeme do toho, takže kto je free, jedeme do toho a
1: ja si
0: musí spaliť niekoho z toho od tých free.
1: Áno, dobře, tak ja to skúsim dát, nebo dát do nejakého souhrnu. Zkrátka dvě kamarádky z těch čtyř jsou zadaný, dvě jsou volný a ty volný jsou odhodlaný dostat se do takové situace, tedy získat si chlapa jako ty dvě jejich kámošky. Říkají se all right now, jdeme do toho teď. Je to tak?
0: Ano, přesně.
1: Výborně, díky Miky, měj se hezky, čau čau.
0: Díky, čau čau.
1: Ahoj, kapela Free, all right now. No, přátelé, máme, tak řeknu vám, 20 minut na to udat ty dvě buchty.

0: Tak, je to za námi, obě holky jdou do toho plnou parou, tedy ty dvě holky z těch čtyř, dvě jsme udali, dvě ještě ne, ale jsou odhodlány si tu svoji lásku sehnat, nebo jsou odhodlány k tomu, aby je nějaká láska našla, tedy nějaký chlap. Prosím vás, jedna technická, když se domlouváme o písničce a že pak společně půjdeme do éteru, abyste vysvětlili, proč jste vybrali tuhle píseň a jak jste navázali do toho příběhu, tak mě nezaklapávajte. Telefon, měl jsem na drátě slečnu nebo mladou paní, která to vymyslela moc hezky, ale bohužel položila telefon. Takže ji neuslyšíte live, ale já to zkusím zprostředkovat, tedy interpretovat to, co vymyslela. Vybrala kapelu Foreigner a skladbu Waiting for a Girl I Like You. A tuhle tu píseň vybrala proto, že ta třetí, která ještě není zadaná, se rozhodla, že to nechá plynout, že tomu dá čas, vzala koně a šla je plavit. Romantické to scény, když se plaví koně. Znáte to, že jo? Z mnoha filmů a nejen romantických. No a zvlášť ty pikantní jsou, že ty dívky třeba nahé plaví koně, protože se taky namočejí u toho, že jo? Tak ona to zřejmě tak udělala, to už si domýšlím tedy já zase z toho chlapského hlediska. No a sledovali cowboy, který taky plavil koně a oba dva se do sebe nesmírně zamilovali. Ti máme třetí dámu z těch našich čtyř hrdinek udanou. Tak, zbývá jedna, čtvrtá, poslední a to už je na vás. No, už nemáme tolik času. V každém případě Foreigner, Waiting for a Girl Like You.
1: We're gonna slow this pace down just a little bit. It's a song that a lot of love's been made to.

0: chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj dlelivosti. Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
2: No a ten nekonečný příběh musíme samozřejmě zakončit. Voláte jako diví, ale bohužel ty vaše příspěvky nemají moc souvislosti. Tak já se pokusím to zakončit sám. Ne, že bych vám nechtěl dát šanci, ale opravdu museli bychom to díl zkoušet a už nemáme moc času, protože za 10 minut končí odpolední vysílání, nedělní odpolední vysílání Rádia Beat. Takže já to shrnu. Tři holky jsme udali, mají šikovný kauboje vedle sebe, což je velice hezké a milé a my jim to přejem. A jedna chudinka nám zůstává, jak se to říká, no, teď už nenacházím slova, zkrátka volná, opuštěná, nemůže sehnat mládence. Tak já jí ho seženu sám. Pamatujete si na tu scénu na začátku příběhu odpoledne, jak ty buchty kráčely po tom mostě Golden Bridge v Kalifornii a nejdřív jim tam hrál Scott McKenzie na mostě, tak mu přispěli nějakou korunkou. A pak jim hrál Bryan Adams, tomu taky přispěli korunkou, respektive dolárkem. A ještě mu navíc čmajzli teda z futrálu kytary ty letenky do toho New Yorku. Vzpomínáte si na to? No, tak si představte, že to nakonec dopadlo tak, že Bryan Adams nelenil, když zjistil, že mu buchty ukradly letenky. Poptal se po nich, jo, v tom San Francisku to je tam pár lidí, že jo, to je hned. No a přes ty letenky, když sledoval ten let, nebo respektive policajti, když sledovali ten let, tak je vlastně vystupoval do toho New Yorku a posléze i na ten statek tam někde ve Filadelfii. No, přišel na ten statek, přivítala ho ta dívčina, která zůstala sama, poznala ho, styděla se, omlouvala se a ta lítost Bryana Adamse tak dojala, že se jí nakonec vzal za ženu. Já už nevím, jak to mám zakončit, ale já myslím, že to končí šťastně a že jsme všichni šťastní a holky jsou šťastní a Bryan Adams je šťastný. Paul McCartney, jeho švagr, ne švagr, kámoš tam, Kamil Střiavka tam, je tam dobrá parta s holkama na tom statku a ještě jeden nějaký koňák, co plavil z koně. Takhle bych to zrekapituloval a zakončil. No, tak Bryan Adams a Tina Turner, it's only love. Teď je to jenom láska. Přátelé, díky za spolupráci. Končí nekonečný příběh nedělního odpoledne. Za chvilinku už samozřejmě Větrník a Hard and Heavy. Díky, hezký večer vám přeje Dan Kohout.

Čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník. Větrník.

0: spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: Tak takové číslo tu ještě nebylo. Manipulátor slova Jaromír Tůma a mistr zvuku Pavel Černoch otevřeli Větrník v pořadí tisícístý. A pak, že je roková hudba v krizi a není z čeho vybírat. Pozorný posluchač si jistě povšiml, že nahrávky ve Větrníku se neopakují. Stále je dostatek novinek k výběru a i ty největší hvězdy čekají ve frontě, až na ně přijde řada. Naopak z neznámého jména vytvoříme legendu. A právě Legend byl název písně skupiny Venom z anglického Newcastle, která se po osmé představila v našem pořadu. Jen bylo třeba sáhnout do jejího 16. prvomájového alba Into Oblivion. Za to kapelu Hey The Day čeká u mlinářů premiéra snímkem Escape z květnového 7. alba Dissenter uvede do našich kruhů metalcoreové reprezentaty Carmelu 100 000 města v Indieně.

0: Vjetar.
1: Radio Beat.
2: Také kvarteto Dream on Dreamer. Metalcoristy z Melbourne vnáším do evidence větrníků prvně, přestože Heaven s datem vydání 1. května je už jejich 6. studiovka. Když se ale díváme na nejvyšší domácí žebříčková umístění 5 předchůdců mezi 28. a 39. pozicí, nabízí se nám představa australského standardu. Massive.

0: Trník na Rádiu Beat.
1: Pivo nepiju, natož pak švédské, přesto vás na ně na 7. srpna pozvu do Koparbergu, kde ve stínu místního pivovaru, slavného pivovaru, tráví prázdniny a komponuje stockholmská skupina Digreed. A právě ve zmíněném termínu zde uspořádá Open Air Festival, kde vzpomene a oslaví 20 let úspěšné existence. Pochopitelně dojde i na písně z letošního 8. alba Curtain Calls, z níž vybírám Believe.

0: větry.
1: Radio Beat.
2: Musím se opakovat nad skupinou It's a Lie z Benátek, která 27. února na sebe upozornila třetím albem Wild Games, z něhož pustím Living in the City. Co si máme myslet o zpěvačce Georgii Colleluori? Opravdu je tak kvalitní jako Janis Joplin a Aretha Franklin, k ním se nechává přirovnávat? Kdyby ale nebyla dobrá, netočili by s ní album Medzine jako producent a basák a Magnus Carlson z kapely Primal Fear u mixážního pultu. Abych vás neušidil o poentu, zopakuju své hodnocení z minula. Je stejně dobrá, jako byla

Radio Beat. Z větrníku je dobrý výhled, přesto mu rozšířím obzor a přivedu další kunčovty, skupinu Dodgy z teritoria Velkého Londýna. Vyvezla se v 90. s tehdejší vlnou Britpopu, ale to mi nějak ušlo, proklouzla mi mezi prsty. A to i před 10 lety, kdy za své třetí album Free Peace Suite převzala ve Spojeném království platinovou desku. Možná byla pro mě málo důrazná, tvrdá. Na vědomí ji beru až po prvomájovém vydání 7. alba Hello Beautiful, které šíří pohodu titulní písně.

0: Větrník.
1: Větrník.
0: Na Rádiu B. Vyzývavá jednotka neboli One v názvu desky, jednička na americkém rockovém žebříčku, návaznost na 22 odehraných písní ve Větrníku, kam se podíváte, sukces střídá success. Taková je bilance skupiny Seven Dust z Atlanty, která se 1. května znovu po 3 letech ozvala 15. albem, z kterého budeme hrát skladbu zvanou Threshold. A znovu musím obdivovat další ze zásahů gramofonové firmy Napalm Records, která z Eisenerzu, rakouského městečka ani ne okresního formátu, už 34 let diktuje máničkám z celého světa, při jaké hudbě budou třepat hlavou.

Větrník na Rádiu B. Větrník má dvě stálé rubriky a stalo se znovu počase, že mi splývají. Ploužák zůstává sexy pozvánkou k pomalému tanci ve dvou a Kláda se na stopky nedívá a nějakou tou minutou nešetří. Navíc se příležitosti chopí kapela, jakou jsme tu ještě neměli. Cage Fight, před 5 lety založená v Londýně. 3 angláni s francouzskou zpěvačkou sice nevědí najisto, zda jsou více trash nebo hardcore, ale renomovaný britský časopis Kerrang je chválí a v dubnu udělil 4 hvězdičky z 5 možných jejich druhému albu Exavia, z něhož zahrajeme Elegy.

0: námi. Větrník na Rádiu B.
1: Španělskou kapelu Avalanche jsme tu hráli už pětkrát. Dneska ale musíme rozlišit od první návštěvy souboru Avalanche Effect ze spolkové země Nordrhein-Westfalen. Znovu nás přitom napadne, jak složité je při zakládání nové bandy vymýšlet neotřelý název. Hudebníkům z Vinsru to nestačí. Chtějí být i zakladateli nové stylové odnože a tak o svém třetím albu Letters to My Future Self z 2. května hovoří jako o alternativním moderním metalu a na ukázku připojují track Inside the Wall.

Větrník. Na Rádiu B. Hlavně ať je ten rok parádní, v tom případě promineme, když je někdy ušpiněný, ba i trochu přisprostlý. Groove and Dirty, tak bývá označován trend kapel typu Soundgarden, Wolfmother, Rage Against the Machine, Queens of the Stone Age. A taky Krobot z Pottsville v Pensylvánii, kteří se po sedmé hlásí o pozornost ve Větrníku, neboť mají co nabídnout. 1. května vydali 6. album Supermoon, z kterého vybavne pistole u mé hlavy. Gun to my head.

0: větrník.
1: Rádio Bík. Jsem tam živá nahrávka z koncertu Větrníku neublíží. Reakce publika ho zpestří. Tím vysvětluju reprízu písně When Legends Rise z repertoáru skupiny Godsmack z Lawrence ve státě Massachusetts. Tentokrát je ovšem v záznamu z koncertu v aréně Mohegan Sun ve státě Connecticut, který vyšel na deskách 1. května.

Větrník na Rádiu Beat. Skupina Transatlantic Radio zatím ještě završuje první pětiletku činnosti v Los Angeles a od 20. února se těší z debutového alba Midnight Transmission. Rozhodně však nejde o hudební greenhorny. Zpěvák zde zúročil praxi z rodného Švédska. Kytarista hrál se Stevie Wonderem a klávesák se Ringo Starrem. Basák rovněž švédského původu prošel mimo jiné kapelou Dokken a australský bubeník slouží rovněž zpěvačce Avril Lavigne. Proto jim to tak pěkně odsejpá v nahrávce Gains of the Yachts, kterou se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.

krásnou věci na tom světě. Často nám ti muzikanti po odchodech ze svých kapel končí v kapelách, kde bychom je nejmín čekali. Příklad minulých dní a týdnů je Alissa Whiteglass, která nakonec zakotvila v Dragon Force. No a když se teď podíváte na aktuální sestavu kapely Godsmack, tak se možná taky budete tak trošku podivovat, kdože to tam nakonec bubnuje teď velmi čerstvě, protože tady došlo taky ke změně trikotu a dresu. Wade Murph, co by bubeník téhleté kapely, byl před nějakým časem odporoučen pryč. No a kdo ho nahradil? Nahradil ho Mike Mancini, který má aktuálně docela volno, protože už nebubnuje dávno v kapele Dream Theater, kam se vrátil Mike Portnoy. Ty Dream Theater si taky ještě dneska pustíme, ale Godsmack, ti se tedy stali otvírákem dnešního vysílání pořadu Hard and Heavy, u kterého vás zdraví Standa Rubáš a přeju vám, býťáci, taky příjemnou neděli, příjemný večer a příjemný poslech. Pokud posloucháte premiéru, kdybyste náhodou poslouchali reprízu, nepřál bych vám neděli, přál bych vám úterý, ale to všechno ostatní zůstává. Tak pojďme na další muziku, která je připravená v dnešním díle Hard and Heavy. Já jsem si toho naložil nějak moc, tak budu mluvit málo a rychle, abychom to všechno stihli pěkně odehrát a nemuseli jsme v tom škrtat. Tady jsou staří dobří Black Sabbath, když si neříkali Black Sabbath, protože tam byl Ronnie James Dio a psal se rok 2009.

Na beatu za námi Heaven and Hell a jejich Double the Pain, kterou pokud byste hledali, já už jsem říkal, že je z roku 2009, tedy z desky The Devil You Know od téhle té kapely. Taky jsme připomněli starou partu s relativně novou muzikou, tím se myslí Iron Savior, jejich Titancraft desku z roku 2016 a Gunsmoke, to je ta, která právě teď tady na beatu zahrála a dohrála a kterou najdete taky zapsanou v playlistu pořadu na webu Rádia Beat, Facebooku, Instagramu a všech těch dalších sajtnách, kde se postupně během víkendu objevují tyhle ty playlisty, abyste se třeba mohli podívat na to, co je před námi, anebo mě kontrolovali, že jsem nic nevynechal. Tak jako tak vám můžu slíbit dneska docela nabitý díl Hard and Heavy, který obsahuje i nějaké ty z brusu čerstvé novinky, na které si ale musíte počkat, protože jsou ostřejší a tak jsem si je dal tak nějak jako na později. Teď se můžeme věnovat ještě chvilku těm melodickým kusům, vlastně tak trošku spojeným s tím aktuálním děním tady u nás, protože Metal Fest je za námi, Avantasia přijela s celou tím souborem a spoustou dekorací Tobiasem, Sametem a hosty, tak částečně se toho můžu chytit a toho Tobiase připomenout zase se stavou Ed Guy, která tak trošku teď zapadá, protože všichni mluví právě o té Avantasia, o téhleté metalové opeře, která je na cestách od Ed Guy, oným desku Tinnitus Sanctus z roku 2008 a věc nazvanou Sex, Fire, Religion.

0: Radio Beat.
1: Jak jsem říkal, melodici, ti jsou za námi, teď aspoň na chvilku, Sex, Fire, Religion od Ed Guy z roku 2008, o 8 let mladší, ale taky 10 let stará, což je strašný, jak rychle to utíká, je deska Car, tu tenkrát vydávali Almanak a když jsem tady zmiňoval Metal Fest, tak si pamatuju, že se tenkrát Almanak objevili i tady u nás, aby tenkrát představili naživo. Strašně letí ten čas. Jsou za námi pro dnešek odškrtnutí a my si můžeme zase slibovat muziku další, tedy

nové nápady. Neznamená to úplně, že by byla deska Eistert nebo jakýchkoliv dalších jeho projektů na spadnutí, protože říká sám, že to jsou jenom takové demáče, riffy a nápady, ale že toho materiálu je docela dost, který by se dal rozpracovat a že už asi tak nějak cítí, že by se do toho měl pustit. Je otázka, jestli do budoucna bude fungovat jako one man project, anebo jestli se udobří se svými bývalými spoluhráči, anebo jestli si najde někde nějaké nové, to se uvidí. No nicméně držme mu palce, protože když odhlédneme od politických témat, který musí vadit snad úplně každému, je úplně jedno, z jaký strany na ně kouká, tak v muzice býval John Shepherd vždycky jednička. Eistert připomeneme deskou Incorruptible z roku 2017 a já nabídnu píseň nazvanou Ghost Dance pod titulem Awaken the Ancestors.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Meister, jejich Ghost Dance a pak taky ultra dlouhej flák od Dream Theater. Já jsem říkal na začátku, že na ně taky dojde, když jsem tady mluvil o Mikeu Mancinim v sestavě Godsmack, tak na ně došlo. Black Clouds and Silver Linings, tahle ta obří platňa z roku 2009 se dočkala svého oprášení a The Shattered Fortress je věc, která dohrála, aby tak jako doufám potěšila fanoušky progresivních přístupů k muzice. Od těch se posuneme někam k těm možná alternativním, ale asi jo. Často tohleto přízvisko bývá napsáno u toho žánru, když se bavíme o kapele A Perfect Circle. Jejich hvězdný debut Merdenoms vycházel v roce 2000 před 26 lety. Od té doby utekla spousta času, taky vyšla spousta desek Perfect Circle a další muzika je prý na cestě, tak to muzikanti z téhleté kapely prozrazují, sem tam vypouštějí něco málo k poslechu a mě to dělá velkou radost. Jako mi to dělalo tenkrát, když vyšel tenkrát pilotní single, jestli se nemýlim, tak právě Judith předznamenávala desku Merdenoms a vlastně tenkrát úplně novou kapelu, o které tenkrát nevěděl nikdo nic. Tu připomeneme. Tu si dáme za malou chvilku tady na beatu v pořadu Hard and Heavy.

Perfect Circle a Judith jako ohlédnutí za starými časy a příslib muziky nové do času budoucích a hned potom Arakain a Šakal jako dvojí ohlédnutí za starými časy. Jednak za rokem 1990 a vlastně debutem Trash the Trash, jednak za minulým týdnem, kdy v rámci Rock for People jsem měl za úkol poklábosit právě s Jirkou Urbanem, nebo nejenom s ním, ale on byl jedním z těch hostů, o těch starých časech, o těch devadesátkách, o těch osmdesátkách. Překvapilo mě, kolik lidí si našlo cestu právě na festival do tohoto stanu, kde jsme byli, aby si poslechli tohleto naše vzpomínání, a kolik lidí si to, doufám, užilo teda podle smíchu a potlesku a všech těch věcí, které tam proběhly. Nebyl tam sám Jirka Urban, byl tam jako jeden ze tří hostů, tím druhým byl Collins z Debustrolu, takže Debustrol dáme za malou chvilku, a tím třetím tam byl Tomáš Fiala, kterého můžete znát jako pořadatele třeba právě festivalu Brutal Assault, ten se blíží a už jsme si tam tak jako s Tomem říkali, že bychom se mohli potkat tady u nás Beatu a těsně předtím, než festival vypukne, takže bychom o tom mohli poklábosit, probrat ty kapely, říct si, co člověk by neměl přehlédnout a na co by se naopak měl zaměřit a těšit se na to a co která z těch kapel chystá nového. Tak to berte jako další z příslibu do budoucna, speciál Brutal Assault je takovou v podstatě pravidelnou letní součástí pořadu Hard and Heavy letos. To dáme dokupy zase.

Radio Beat.

na Rádiu Beat. Po Rebel Strollu Five Finger Death Punch, Welcome to the Circus, je věc desky Afterlife z roku 2020, ta je za námi na webu Rádia Beat zapsaná, my se v tom novém miléniu tak trošku porochníme, zase chvilku v něm zůstaneme, abychom nakonec se do těch 90 utekli, ale teď je na řadě právě záležitost, která v tom letopočtu vydání už začíná právě dvojkou, taky už je to dlouho. Kanada, to je místo, odkud budeme hrát, Annihilator si připomeneme, tedy Jeffa Waterse a jeho smečku a desku All For You, která vycházela právě v roce 2004. Mám tady titulku, aby se nám to nepletlo, dobře si to pamatovalo, tak tady All For You si pustíme a hned potom skočíme do diskografie kapely Killswitch Engage.

Anyhle Track Killswitch jsou za námi, my se můžeme posunout v našem playlistu někam dál. Já jsem na začátku říkal, že to dneska nebudu moc zdržovat s nějakým povídáním a podrobnostmi, protože jsem si na sebe uvařil docela dost té muziky, kterou musím stihnout odehrát, abych nemusel škrtat, a tak tedy v rámci toho postupu v playlistu a vlastně bez nějakého vážného důvodu, prostě když jsem chystal doma dnešní vysílání Hard and Heavy, tak jsem si říkal při tom listování CDčky Equilibrium jsem už ale opravdu dlouho nehrál. Pojďme tedy na ně. Armageddon, 10 let stará deska z roku 2016, je ta, která mi nakonec přistála v ruce a ze které pouštím Katarzis. Tuhletu vlastně by se mělo říkat správně instrumentálku, i když ona není instrumentálně čistokrevná, nějaký ten hlas se sem tam v ní ozývá, tak je to taková vlastně dost specifická záležitost v diskografii téhleté kapely.

To byly Equilibrium, taky to byly Trivium a jejich In the Court of the Dragon, pro snadnou zapamatovatelnost ze stejnojmenné desky z roku 2021. Já už jsem říkal v tom dnešním vysílání Hard and Heavy, že tady pro vás budu mít nějaké novinky, samozřejmě, a že na ně dojde, ale že si na ně budete muset počkat. Teď si myslím, že je ta správná chvíle, abychom se do nich pustili. Vlastně jsem slíbil svůj slib z minulých týdnů, protože dva singly z chodokolností písně, které jsou na začátku nové desky vlastně takového super uskupení Lex Legion, tak už jsem pouštěl v minulosti. Ty vycházely, ty předznamenávaly tuhletu desku. Minulý týden v pátek ta deska oficiálně vyšla, my jsme si tady v pořadu Rockerova rána poklábosili s Mickeym D. No a teď je čas se podívat i na ty další skladby z ní, které jste možná už slyšeli.

možná ještě neslyšeli, ale rozhodně byste je slyšet měli, protože jste-li fandové Kinga Diamonda, no tak tihleti muzikanti z Lex Legion, kteří s ním v minulosti hráli, tak opravdu nezapřou ty přístupy k muzice a ta muzika pasuje krásně, klidně by to King mohl naspívat, protože je to z toho slyšet. A zároveň už Andy LaRock se nechává v rozhovorech slyšet, že ale opravdu neví, kdy ten King s tou novou deskou, o který už léta mluví, vyjde na světlo světa. Tak v rámci toho čekání si můžete čas zkrátit, myslím, velmi příjemně právě touhletou nahrávkou. A třeba i písněmi When the Stars Align nebo I Am the Resurrected.

0: Radio Beat.
1: To byly nový a vlastně jediný debutový Lex Legion, by se dalo říct, deska, která je týden stará a o které jsme tady na Beatu hodně namluvili, ale dlužili jsme si taky hodně nahrát okolo ní, co se stalo právě teď. Je za námi, posouváme se dál a jdeme do roku 2004. Ještě mám novinky, ale teď je jasný, že ne. Teď jenom tak jako opráším desku Tempo of the Damned, vydanou kapelou Exodus. No a What is my Shepherd je věc, kterou mám teď připravenou v přehrávači a v Bčku, to je ta, která bude následovat. Mám zase jednu z těch čerstvých novinek.

Exodus a War is my Shepherd jako jedna z těch starších kusů, abychom si odfrkli od těch novinek, kam jsme se hned v zápětí zase mohli ponořit. Uplynulý týden v rámci vydávání singlů, tedy minimálně těch, který doputovali sem k nám do beatu, tak se točil kolem ostřejších kousků a jeden z nich přihodili do toho našeho ohniště i Madball. Dlouho tady o nich nebylo vidu ani slechu, už se ani nespomenu, kdy naposledy jsem na nich byl tady u nás naživo, takže to pro mě bylo velmi příjemné, takové zase za poslouchání se do těch žánrů, které trošku víc utíkají k punku od toho metalu, ale to se vůbec s ničím nevylučuje. Tethered je název toho nového singlu kapely Madball, který máme za sebou, a ještě jeden nový singl vám můžu přihodit teď, protože ten přišel od kapely Left to Die. A Left to Die, když se podíváte na tu sestavu, tak vám lehce mohou připomínat sestavu jiné legendární kultovní kapely, která rozhodně do Hard and Heavy patří, a přestože už drahně let neexistuje z jasných důvodů, nemůže existovat, tak když se podíváte na jakýkoliv metalový koncert a nejen tam, spousta lidí pořád jí nosí hrdě na svých prsou. Neprozradím, která, těm, kteří ještě nevědí, to nechám na samostudium a věřím, že budou velmi příjemně překvapeni. Od Left to Die si dáme Witch of Hell, pak starý dobrý Max Cavalera se Sepulturou z roku 93 a pak už kolegové Petr Korála spolu s ním Beavis, tedy Jaroslav Petřík z kapely Elysium nebo Davis Alem, který to tady dneska uzavírají a zhasínají. Přeju vám příjemný zbytek Hard and Heavy i neděle a za týden se s další sbírkou metalu těším naslyšenou tady u nás v Éteru.

0: Hitu.
1: Krásný dobrý večer vám přeje Petr Koral. Začala třetí hodina dnešního Hard and Heavy a začala se skupinou Elysium s skladbou Fear Me Forever. A nejenom o ní vám víc řekne můj dnešní host, kterým je zpěvák skupiny Elysium, Jaroslav Petřík neboli Beavis neboli Bave. Ahoj.
2: Zdravím posluchače.
1: Tak kde se vzala skladba Fear Me Forever, protože většina lidí zatím asi nezná.
2: Fear Me Forever, tato skladba byla nahraná vlastně v poslední dekádě, kdy jsme spolupracovali s Petrem Hltešem a byla nahraná ve studiu u Otina. Je to víceméně jenom taková naše jako ukázka aktuální tvorby v té době, protože teď momentálně jsme nahrávali celou desku, k té se postupně dostaneme, ale čím je tato skladba zajímavá, je, že tenhle rok vyšla na kompilaci Echoes of the Underground u Dead Maggot Production. A tady Petr k tomu psal nějaký jako předmluv, takže asi ví a posluchači asi vědí, že je to jedna z mála kompilací, která vyšla a je sestavená z českých kapel a raritek a věcí, které nikdy nevyšly. Tato skladba Fear Me Forever za Elysium byla vlastně taková jako ukázka a byli jsme rádi, že mohla takhle nějakým způsobem být na nějakém oficiálním nosiči. Já si jsem vybral, protože bych chtěl ukázat i to porovnání s tou naší novou tvorbou a aby se nějak posluchači uvedli do toho, co naše skupina Elysium vlastně hraje.
1: K tomu dojde, ale předcházet tomu bude i něco jiného, nebo prokádáno to bude něčím jiným, protože tak jako vždycky, když mám hosta v Hard and Heavy, tak on vybírá hudbu na celou tu hodinu a nejenom svou, nebo v úvozovkách svou, tedy své kapely, ale také různé svoje oblíbence. Tak co si dáme jako prvního z toho světa?
2: Já jsem to pojal trošičku jinak. Já jsem to pojal tak jako, že věci, které mě nějakým způsobem zasáhly v poslední době. A dáme si teď skupinu Carnival, která je, řekl bych, poměrně známá. Je to australská skupina a tenhle rok jim vyšla nová deska Inverses po jako velice dlouhé době. A musím říct, že pro mě je to naprosto geniální věc. Tak bych rád tady ukázal, co mě tahá za srdíčko.
1: Pojďme to dokumentovat s skladbou Animation Carnival.

0: na Rádiu Beat.
1: Posloucháte Hard and Heavy, já připomínám, že mým hostem je frontman kapely Elysium, tedy Bave, nebo Beavis, nebo Jarda, jak chcete. A mě napadá taková zajímavost, která se týká toho vysílání, protože musím přiznat, že tak jako většinou, když vysíláme v neděli večer, tak je to předtočeno o pár dní, a takže nejedeme naživo. Nicméně, Beavis byl mým hostem už před 6 lety v Hard and Heavy, také vybíral tenkrát veškerou hudbu a vysílalo se to 21. června 2020, čili dneska, jak vysíláme, tak je to přesně po 6 letech.
2: To je super, jsme se hezky potkali, tak si z toho můžeme udělat nějakou tradici.
1: Je to neuvěřitelné, je to opravdu na den a na minutu přesně. Každopádně, on vybírá veškerou hudbu, to už jsem říkal, a teď se dostaneme ke skupině, která se úzce váže k akci, která je s Elysium velmi úzce spojená. Tak o co půjde a hlavně jaká je to akce?
2: Tak půjde o skupinu Vertex z Francie a akce, kterou my pořádáme, jak spousta lidí ví, je Týnecký mazec. Tenhle rok máme 20. výroční vydání.
1: Další výročí, výborně.
2: Další výročí, přesně. A nebudeme mít zásadního měnit. My jsme vždycky byli postaveni na tom, že máme to nejlepší z Čech, Slovenska, vždycky k tomu přidáme nějakou perličku ze zahraničí, což tenhle rok je pro nás kapela Vertex. Potřeba nějaký údaje faktický, takže 27.6. Týnec nad Labem.
1: Příští sobotu
2: začínáme kolem 4.-3. hodiny. Kapela Vertex si to tam dá někdy večer, nicméně spolu s kaplou Vertex tam bude hrát Nahum, Crippled Fingers, Search and Destroy, samozřejmě my se svým novým setem, a máme tam i připravený takový malý překvapení. A jedno z překvapení bude i kapela Eyeless, která bude teda začínat, a je to vlastně tribut na skupinu Slipknot, takže sám jsem na to zvědavý, jak to kluci zvládnou, a z toho, co jsem viděl, tak to bude zajímavý, takže kdo určitě přijde už od začátku, tak vůbec neprohloupí, ale my máme docela věrný fanoušky, kteří už jsou od první kapely, a máme to i jako takový lehce gastrofest, protože vaříme výborné jídlo a kdo si dá guláš u nás, tak už se pak vrací vždycky.
1: Pojďme na ty zahraniční hosty letošního Týneckého masce, tedy skupinu Vertex. Zahrajeme si konkrétně co?
2: Zahrajeme si skladbu Two z posledního a jediného debutového alba Purest Light,
1: které vyšlo v loni. Tady jsou Vertex.

0: Tohle byli Vertex, účastníci letošního festivalu Týnecký mazec, který proběhne příští sobotu 27. června, kde jde než v Týnci nad Labem. Je to
1: přesně,
0: tak?
1: Přesně.
0: Když tak zopakuji přesné místo.
1: Týnec nad Labem, je to ostrov Parket, je to u Labe a hlavně z 27.6. dobrou náladu, doufáme, že počasí vyjde a těšíme se na vás.
0: Tam je důležité, že to je kryté, že jo? Takže když
1: ano,
0: by pršelo,
1: je krytý, takže není problém, co se týče počasí, určitě si s tím umím poradit po těch letech.
0: Jak své vystoupení pojmete vy, tedy Elysium?
1: Jak jsem předesílal, budeme postavení na novém setu, to znamená, že zazní skladby, které jsme teď nahrávali v Holy Sound Studio, teda Holy Cross Studio u Martina Holandra, a máme tam připraveného jednoho hosta, který nám i hostoval na nahrávce jako takové, tak se nechte překvapit, kdo to bude, ale rozhodně je to ostřílená osoba, která umí to náležitě všechno podat.
0: Zmiňuješ nové skladby, jedna už je vlastně připravená, za chvíličku zazní.
1: Zazní
0: ve světové premiéře, ale ještě neříkej, jaká to bude. Já se musím zeptat, protože vlastně vy jste poslední řadové album vydali už před 7 lety, to je docela dlouhá doba, co bylo příčinou?
1: Dlouhá doba, no příčinou bylo takové jako sedání si v rámci toho, jakým způsobem to budeme tlačit, a nebyl dostatek i materiálů daný dohromady, až a vlastně i měli jsme problém s nějakým jako personálním obsazením, kdy jsme měnili bubeňka, takže to vždycky chvilku trvá, než si to trošku usadí a než vlastně najdeme takovou tu chemii při tom hlavně skládání, protože zase Štěpán je ostříhaný borec, hrál v Popisít Grindr, takže jsme si potřebovali najít tu svoji cestu a myslím si, že nám to teď funguje jako perfektně, i když s Petrem to mělo zase taky jinou šťávu a myslím si, že teď je to jako teď je to zase už zpátky v těch kolejích, kterých potřebujeme.
0: Pojďme tedy tato tvoje slova doložit už konkrétní hudební ukázkou, vlastně ve světové premiéře uslyšíme.
1: Přesně.
0: Jednu věc, novou z chystaného alba, jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Conscience of the Gallows a právě ten dotyčný host na této skladbě velice intenzivně participoval. Takže si to užijte a doufáme, že se vám to bude líbit, naše nová tvář.
0: Skupina Elysium.

0: na beatu.
1: Dozněla čtvrtá věc dnešního Hard and Heavy. Jehož hostem je Bave, zpěvák skupiny Elysium. Slyšeli jste jeho mateřskou formaci, tedy Elysium, a novinku Conscience of the Gallows. A teď se přesuneme zase k nějaké hudbě, která ho v poslední době oslovila. On už vysvětloval, že místo nějakých svých dávných oblíbenců a vzorů se snažil vybírat vesměs novinky, věci, které ho zaujaly v poslední době. Tak kam se dostaneme teď? Ke komu?
2: Teď se dostaneme pro změnu do Francie. Je to francouzská kapela Prestige, která tento rok vydala svoji druhou nahrávku, která mě jako svým způsobem strašně dostala, protože ta předchozí mě nějak úplně nezaujala. Ale způsob, jakým kombinují takový frenerický hardcore s postmetalem a s showgirls, tak furt jako na mě to zapůsobila ta kombinace a ta deska jako celek strašně silně působí.
1: Takže z desky Istmos skupiny The Prestige si pustíme song nazvaný Sunburn.

0: Tohle byly The Prestige, další skladba, kterou vybral Bave, tedy frontman kapely Elysium. A teď si dáme zase něco dalšího, co ho zaujalo. A já musím říct, vy to nevidíte, protože nejste s námi ve studiu, že to bude kapela, kterou má na triku. takže ho asi hodně zaujal a prostě baví. Je to tak?
1: Je to přesně tak, protože lidi, co mě znají, tak vidí, že jako můj hlavní styl, kdybych si tady nějak chtěl zaškatulkovat, co mě baví hlavně na poslouchání, je mathcore. A trošku mě mrzí, že tento styl není úplně jako propagovaný správně. Samozřejmě Dillinger, Meshuggah zná spousta lidí. A já jsem vybral kapelu Tooth Crimes, která vlastně, když se vrátím zpátky k Dillinger, je kapela bývalého bubeníka Billy Reimera. A nedávno tady hráli v Čechách jako předskokan Igor a Dmne. A mě ta kapela strašně baví a pro mě jako nahradila právě ty Dillinger, který se tak jako tak trošičku tady vrátili s výročím první desky, ale pochopil jsem, že teď už jedou posledních pár koncertů a zase to nějakým způsobem umrtvej. A pro mě osobně tahle kapela to nahradila. Má trošku alternativnější znění, ale prostě ten feeling tam je a musím říct, že naživo se mi to moc líbilo, i když je pohřbil hodně jako zvuk. Takže jsem z toho důvodu udělal takový jako reparát pro posluchače a vybral jsem tuhle kapelu.
0: Je to single z roku 2023, který se jmenuje Rose Butter.

0: Radio Beat.
1: Posloucháte Hard & Heavy, se mnou ve studiu celou tuto hodinu je Jarda Petřík nebo i Bave z kapely Elysium a my se teď vrátíme k jeho mateřské formaci, protože už jsme tady nakousli, že pracuje na novém albu. Tak kdyby to teoreticky mělo uzřít světlo světa všechno?
2: Naše představa je, že bychom to do konce roku rádi poslali do světa v několika podobách CD a LP, protože si to děláme i pro sebe a rádi, když to má jako tu hmotnou hodnotu, samozřejmě na veškerých sociálních sítích nebo na Spotify, na tyhle jakoby platformách, to samozřejmě bude taky dostání. Ještě to potřebujeme domazlit a dodělat i po té grafické stránce toho obalu, který pro nás zase bude připravovat, jako u nás poslední desce Daniela. Jmenová z kapely vlastně teď si nemůžu vzpomenout na název, ale asi vzpomenu do příštího vstupu a moc se na to těšíme, protože pro nás je to zase další jako krok k tomu, co se nám líbí a co chceme dělat. Takže jsme rádi, že máme tady teď možnost při naší novou tvář vlastně velice čerstvě ukázat a doufáme, že se bude posluchačům ten náš způsob hraní muziky líbit.
1: Je už jasné, jaké album bude mít jméno?
2: Sell Better se bude jmenovat ta deska, je to jednoslovný název a vlastně celá jako po jakým způsobem je textově vztažená k lidstvu, k pocitu vnitřnímu, k tomu, jak lidi zacházejí se světem a není to vyloženě koncepční, ale bude tam 7 skladeb a 8 na LPčku, pokud nám to klapne tak, jak máme naši představu.
1: Mm-hmm. Tak pojďme tedy podat ještě jeden zvukový důkaz toho, kam se Elysium posunulo. Co to bude teď?
2: Bude to skladba Whispers of Conscience Bound a můžu říct, že na CDčku bude pravděpodobně na druhém místě.

0: Espresso for Conscience Bound, to byly Elysium, další ukázka z jejich chystaného alba. Se mnou nadále Bave a on už si vzpomněl na tu kapelu, kterou chtěl zmínit.
1: Vzpomněl a omlouvám se jí, jmenuje se kapela, se jmenuje Noisebleed a jsou to Pražáci a určitě v téhle moderní muzice tady v Čechách ukazují, jak by se to mělo jako hrát. Takže omlouvám se, že jsem se nespomenul na název, ale je to moje chyba.
0: Já jenom, aby to bylo všechno v tom správném kontextu v té kapele, je jako zpěvačka Daniela, nebo i dál jen jinak přesně výtvarnice skupiny Elysium.
1: Přesně.
0: Tak co si pustíme teď?
1: Tak, teď jsem vybral litevskou kapelu R2. Je to necelý měsíc, co vyšla z nová deska Epigrama. A myslím si, že tato kapela je absolutní úkaz. Oni míchají postmetal s hardcorem, ale svým vlastním stylem. Veškerý texty jsou v liteštině. A spíš to tak zní, jako kdyby zpěvák do těch skladeb recitoval. A ta tísnivá atmosféra, kterou dokážou vytvořit, je fakt jako unikátní. A už předchozí deska hodně jako na mě zapůsobila, ale tady si myslím, že to dotáhli ještě jako o úroveň vejš. Takže to mě chytlo teď, tak bych rád si to pustil do světa i pro ostatní.
0: Pojďme na to, skupina R2.

0: Radio Beat.
1: Ve studiu se mnou celou tuto hodinu byl a samozřejmě stále ještě chvilku je Bave, tedy Jarda zpěvák skupiny Elysium. On vybírá veškerou hudbu, tohle byly R2 a jsou připraveny ještě dvě kapely. Nicméně já myslím, že protože se blížíme k závěru, takže bychom měli připomenout znovu jeden z těch hlavních důvodů, proč si tady, to znamená Týnecký mazec, kdy, kde.
2: Tak náš Týnecký mazec, 20. vydání, 27.6. Týnec nad Labem, parket, všude bude tam vidět, kudy se tam dostanete, je to kousek od nádraží, každý rok je to velmi příjemná akce, spousta prostorů, zakrytý parket, výborný jídlo, výborný pití, pokud máte rádi takový ty menší rodinný festivaly, ne monster akce, tak si myslím, že vás můžu jenom zvát a 8 kapel, Vertex z Francie, Crippled Fingers, Nahum, my jako pořadatelská kapela Elysium, Eyeless, Search and Destroy a ještě další dvě kapely, jestli jsem to správně spočítal.
1: A dvě kapely si pustíme i teď, jak už jsem nakousl, kterými celou tu třetí hodinu dnešního Hard and Heavy uzavřeme. Které to budou?
2: Bude to kapela Growth, to jsou Australani, je to docela úkaz na takovém technickým death metalu, je to něco podobného, jako kdybyste smíchali Gorguts s Gojirou a táhnou si to jako do svým vlastním směrem. A pak je to pro změnu francouzská kapela By Jupiter, což je kapela, která dlouho vydávala jenom asi 4 EPčka, nebo EPčka, jak se správně říká asi, a tenhle rok jim konečně vyšel debut a je to za mě jako nejlepší metalcoreová nahrávka posledního roku. Takže určitě si to poslechněte a dohledejte si to.
1: Tak já jenom upřesním, že od Growth to bude z alba Under the Under skladba Remember Me as Fire a od By Jupiter z toho alba, které se jmenuje Earth, song nazvaný Search. Každopádně já ti děkuju za návštěvu, ať se daří.
2: Já taky moc děkuju za prostor a za to, že posluchači vydrželi až do týhle pozdní hodiny a doufám, že se s nima někde uvidíme na koncertech nebo přímo na nás v Týneckém masci.
1: To byl Bave z kapely Elysium. Loučí se s vámi i Petr Korál a teď už Growth a By Jupiter.
2: Hezký večer.

0: na beatu.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. S vámi je a zdraví vás od mikrofonu Davy, což jsem já. No a naproti mě po 14 dnech opět usedl Al. Dneska to asi nebude tak veselé, to předesílám jako před 14 dny, pokud jste poslouchali. Této jsme vzpomínali a prostě jsme si vlastně uvědomili, jak jsme staří a co všechno si pamatujeme. Ale ty jsi vlastně dneska šel do rádia s tím, já tě tedy zdravím, ahoj.
2: Čau.
1: Ty jsi šel vlastně dneska do rádia s tím, že dneska to bude zase o novinkách, spíš nebo o novějších věcech. Je to tak, viď?
2: Ano, přistálo mi v koši několik novinek, takže jsem z toho něco vybral a snad budou posluchači spokojeni.
1: To pozor, od novinky od kapel, které nejsou úplně profláklé, to znamená, nebudeme hrát ty Cannibly a ty Obituary a tyhle ty věci, budeme hrát kapely, které se pohybují na té druhé hraně toho vědomostního spektra vlastně, že o nich skoro nikdo neví. Je to tak asi, viď?
2: No, bylo hodně přísný hodnocení.
1: Já teda tak dobře. Já jako konzument jistého tvého Blacku a Doomu nejsem, nebo neznám vůbec nic.
2: Dobrá, takže třeba poznáš.
1: A rád poznám. Myslím si, že spousta posluchačů je právě teď napřímo, nebo že nás poslouchá kvůli tomu, že objevuje nové kapely. To znamená, probíhá ten cyklus nějaký filtrace a potom si k sobě pustí to, co vlastně zaujalo z toho našeho vysílání. Takže Volus.
2: Volus je americký projekt jednoho borce, který si říká úplně stejně, to znamená, že Volus, a jak jste mohli slyšet, je to takový black death metal amerického střihu, divy. No a hráli jsme si už z pátého alba.
1: Jak říkám, pátý album, ale pro mě naprostá neznámá, to znamená, to jsou zrovna ty kapely, které se k tobě nějakým způsobem tím kanálem toho, co tě zajímá, prostě nedostanou. Takže jsem rád, že mi rozšiřuješ obzory a je pravda, že z našeho společného vysílání, a teď jenom chci vám říci, že jsme posluchači na stejné vlně, já si z našich vysílání s Alem odnáším spoustu dobrých tipů, které já si posléze poslechnu, protože vím, že ty jsi dobrý filtr, protože bys mi nepředstavil nebo posluchačům nepředstavil něco, co za to nestojí. Takže jako skvělá práce z tvý strany. Stejně tak skvělá bude určitě v následující chvíli, protože my si dáme Hanging Garden. Opět, nic mi to neříká.
2: Davy, hráli jsme si tady opravdu několikrát.
1: Možná název, no, ale jako nedokážu si zatím vybavit žádnou muziku. A teď koukám, že to je vlastně finská kapela, že hrajou Dead Doom, tak asi možná jo, ale nevím, jestli mě to tak nebo natolik zaujalo, že bych se k tomu jako vrátil.
2: Já osobně tuhletu kapelu mám rád a několik nahrávek mám doma. Nicméně, pak se vydal takovou zvláštní jako cestou, která mě trošku myslím, že odklonila od té jejich cesty, ale tolik nahrávek mě nezaujalo.
1: A to bylo kolem kolikátý desky?
2: To bylo kolem roku asi 2006, tam si myslím, že to období bylo jako nejlepší. Nicméně teda, oni měli nějakou pauzu, pak se vrátili a tohle to už vlastně spadá do, řekněme, takové té třetí části té jejich biografie. Mm-hmm. Tam došlo i k výměně personální, takže i díky tomu se ta tvorba tak trošku jako mění. Letos vydali svoje deváté album, které se jmenuje Isle of Bliss, a kromě toho Dead Doomu přidali ještě opravdu silné jako fáze black metalové v té, mm-hmm, té hudby. A až mě to teda překvapilo, protože třeba hned první skladba je, řekněme, takřka black metalová. Nicméně potom se začalo trošku jako rozmělňovat. Ta nahrávka není vůbec špatná. Vydali ji Poláci Agonia Records. A doporučuji Hanging Garden rozhodně na téhleté novince.
1: Dobře, tak to zkusíme.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Heart and Heavy na Radio Beat.
2: Tak to byly Hanging Garden z Finska. Ty jsi říkal, nebo vlastně jsme se o tom bavili, jak jsi říkal, to je takový dead doom, ale jsou tam ty prvky toho black metalu.
3: Jsou tam znát samozřejmě ty Amorphis a další takový jako provařený finský kapely z minulosti. Nicméně i oni už mají leraco za sebou, jo? Takže v tom Finsku a tom undergroundu tohle žánru nejsou až tak neznámí.
2: Dobře, Archaic Oath, opět kapela, která, kdyby jsem se krájel, tak asi jako si nevzpomenu, že bych tohleto někdy sám o sobě pouštěl do uší. Je možný, že spolu, ale opět, nic mi to skoro neříká.
3: Ne, tohleto je úplně nový projekt šikovných muzikantů z Belgie. Jsou to opravdu chlapy, kteří už mají leraco za sebou, působili v desítkách jiných kapel, takže dali se dohromady poměrně nedávno. A v těchto dnech vydávají svoje debutové album. No a jedná se o hodně zajímavý black metal, hodně kvalitní, je to z toho jednoznačně znát a myslím si, že spousta posluchačů bude překvapeno.
2: Takže Belgie, debut a kvalitní black metal.

0: na Radio Beat. Tak to byl výlet do Belgie za kapelou, která se jmenuje Archaic Oud. Ty si říkal, že se jedná o naprostou novinku, bez dema, bez ničeho, prostě hned první deska.
1: Přesně tak. Ten jeden z těch členů hrál v kapele třeba Nathan nebo March for Nebry, zase doometalová kapela, kterou jsme se tady několikrát hráli, takže ta minulost téhleté dvojice je hodně bohatá.
0: Dvojice muzikantů.
1: Muzikantů, ano, pardon. No a myslím si, že jako je to jednoznačně jako zřetelné z té nahrávky. I z těch ukázek, doufám.
0: Jasně. Vlastně dneska opět jedeme v nějakých šlépějích jdeme těch minulých pořadů, kdy jsi vlastně dával tupláky. Takže dneska vlastně tuplák od Hanging Garden, teď od Archaic Oud a teď bude další tuplák. Opět od kapely. Já si ten název prostě nevybavím. Jako.
1: Draxholm jsou Američané a musím teda Davy pátrat z paměti, myslím si, že jsme si je tady nikdy nehráli. Těžko říct.
0: A o tom jsem právě mluvil na začátku toho pořadu, že sice to jsou kapely, které mají něco za sebou, ale k normálnímu běžnému posluchači, který má tak času akorát, aby si vedle dětí a práce ještě vyslechl nějakou muziku, to jsou kapely, které se k němu nedostanou.
1: Jasně. Tahle ta kapela je zajímavá tím, že ona už funguje od roku 2017, ale oni doposud nevydali žádnou svoji velkou nahrávku. To znamená, že všechno to byla vlastně demo, singly, EPka a až letos vlastně vydávají album From the Bloodless of Bram. No a proto právě hned dvě ukázky. Zase myslím, že to je poměrně jako hodně zajímavá věc, instrumentálně hodně na výši a je to dáno právě zase tím, že ty kapely, vlastně obě, i ty Archaic Oud, jsou to opravdu muzikanti, kteří jsou dávno vyhraní. Jo, že to je sice nové jméno, které tady představujeme, ale ta minulost těch muzikantů je široká, bohatá už z minulosti.
0: Mm-hmm. Takže Amerika, opět tedy black metal, starší kapela, ale debutová deska.
1: Přesně tak.

0: Radio Beat.
1: Tak to byl výlet do Ameriky za kapelou, která se jmenovala Drugsholm. To byl tuplák. A před námi je poslední tuplák toho dnešního večera. Samozřejmě playlist najdete klasicky na stránkách www.radiobeat.cz nebo na našem Facebooku, rádiovém Facebooku. To znamená, pokud byste si chtěli utříbit ten poslech ještě s tou psanou formou a dát si to tak nějak dokupy, že byste si to třeba dohledali, tak se samozřejmě podívejte. Ale tuplák a opět máš tady napsaný postmetal. Koukám ti do tvých zápisků. Přiznám se, opět, netuším, co zatím můžu čekat, jestli je to post ve stylu nějaký Hayden, nebo jestli je to post ve stylu něčeho úplně jiného. Takže ty se k tomu 100% jako fundovaný člověk vyjádříš.
2: Tak je to ve stylu, řekněme, švédských Cult of Luna, nebo třeba i českých FDK, takový ten žánr. Nicméně, řekl bych, že v tomto ranku šlo o naprosto skvělou polskou kapelu, která se přednedávnem rozpadla, což mě opravdu mrzí, protože ty jejich nahrávky byly jedna lepší než druhá.
1: A kolik toho vydali?
2: 4 alba, přičemž teda to poslední Embers vyšlo v roce 2022. My jsme se tady tuhletu kapelu už několikrát hráli a já jsem si řekl, že by byla dost dobrá příležitost jí připomenout, protože rozhodně měli co nabídnout. A jako je obrovská škoda, že nepokračují. Jak moc komplikovanou hudbu oni dělají, tak i komplikované vztahy byly mezi jednotlivými členy té sestavy. A dá se říct, že ty muzikanti hrají teď v jiných kapelách. A ten projekt uložili k ledu, těžko říct. Možná, že se k tomu někdy ještě vrátí, ale současný stav je takový, že Moana už nehrají.
1: Mm-hmm. Dobře, ale já bych ti chtěl poděkovat za dnešní playlist, za muziku, kterou jsi sem donesl. Ještě jednou tedy děkuji, že jsi se zastavil a že se máš plánu opět stavět dál, jako, že zase přijdeš, jako,
2: protože rozhodně,
1: jsme se bavili o tom, že vlastně pro nás oba dva je to takový svátek se vidět po těch 14 dnech utužovat a udržovat to přátelství, který spolu máme už tolik let, že to až hezký není, takže, ale ještě jednou, moc krát děkuji, jsi dorazil, s tebou se budu těšit za 14 dnů, měj se hezky.
2: Mějte se fajn, ahoj.
1: No a my se spolu uslyšíme opět příští týden v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy, takže loučí se s vámi i Davey.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, protože začíná depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Co, respektive koho máme dnes v tanečním pořádku? Dnes máme v tanečním pořádku zpěváka, který by se 6. června dožil 75 let, kdyby v roce 2013 předčasně neodešel. Představíme si jeho juvenilní nahrávky i písně zralého věku, kterými se asi nejvíc proslavil. Při té příležitosti provedeme jeden z nejostřejších dramaturgických střihů v historii depozitáře. Začneme soulem, skončíme u metalu. Děje se v městě Ostravě a okolí v letech 1968 až 84. A jestli nezaberete sami, prozradím vám hned po první písni tajenku.

0: depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: Uznávám, není to úplně jednoduchá hádanka. Stanislav Hranický, neboť o tohoto barda z bývalého ocelového srdce republiky tu jde, byl přeci jen známější jako metalový frontman a tyhle soulové hříchy mládí nemá i celkem vyspělý býťák tak docela v uchu. Ale k jeho zpěváckému CV patří a z hlediska chronologie i prosté logiky je třeba začít u nich. Stanislav Hranický měl kliku na uvolněný konec 60. let. První nahrávky totiž pořídil už zhruba v 17, což i na tu dobu byl unikát. Bylo to s ostravskou skupinou Majestic, jedním ze dvou mozkových trustů ostravského soulu. Také i další nahrávka, na rozdíl od té předchozí nikdy nevydaná, je převzatý soulový cover. Zároveň je to další hlavolam, protože já vám autora originálu neprozradím. Je mi sice povědomí, ale nejsem si úplně jistý.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Být zpěvákem jednoho ze dvou mozkových trustů ostravského soulu znamenalo též dueta s jeho zpěvačkami. Mezi sběrateli tyhle kousky neznámého data vzniku kolují už docela dlouho. První s Marií Rotrovou je absolutní šedesátková soulová klasika, naspívaná původně Joe Texem, mezi znalci uctívaným stejně jako Otis Redding nebo Wilson Pickett. Ta druhá s Věrou Špinarovou. Přátelé, poslechněte si ji a pak mi zkuste říci, nemáte někdo nějaký nápad?

0: depozitář Popmuzea na rádiu B.
1: Tak a teď provedeme inzerovaný dramaturgický střih. V Hranického profesním životě zeje po celá 70. léta díra z víci Mariánského příkopu. Zřetelně zpíval, ale kde? Po barech? Jeho fabrikantem byl na začátku 70. Ivo Pavlík, neuvěřitelně schopný šíbr janečkovských kvalit, který ovšem na rozdíl od pana doktora měl i zahraniční přesah. Nedivil bych se tedy, kdyby svou akvizici uklidil do nejspíš i celkem výnosného angažmá. V souvislosti s Věrou Špinarovou, první akvizicí Pavlíkova cirkusu, o něm ovšem není v dobovém tisku ani slovo. Tak nevím. Hranický se z ničeho nic objeví v roce 82 jako host divadelka Podvěží bývalé kolegyně Marie. Neřekne skoro nic a následně zapěje. Na podzim ho pak měsíčník Melodie objeví jako zpěváka jedné rockové kapely, která patří k úzké skupině tuzemských hardrockových profikapel. Na severní Moravě jasně dominuje, ale pořád se jí nedaří prorazit do republikové špičky. Jmenuje se Citron.

0: Citrón.
1: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
2: Morem tehdejší profiscény byl takzvaný komponovaný program. Ten, ve kterém Citron představil nového zpěváka, se měl jmenovat Útržky poznání, Útržky života. Dodejme, že takhle blbé názvy nebyly neobvyklé. A premiéru měl mít 11. května roku 83. v ostravském domě Vítkovických železáren Klementa Gottwalda. Nejsem si jistý, jestli záznam, který je základem větší části dnešního depozitáře, je součástí zrovna tohoto kompostovaného pořadu. Takový pořad obvykle sloužil jednu sezónu a náš záznam by měl pocházet z roku 84, jenom netuším, z které jeho části. Co je ale skoro jisté, jak úvodní skladba Koncert, tak následující dvojka Když už jsem se narodil a moje noční filmy do pořadu patřily, tudíž jsou zcela autentické.

0: Ďakujem.
1: Depozitář Pop Muzea na rádiu Beat.
0: A teď vám zahrajeme ukázku z našeho LPčka, které bohužel česky nevyšlo, vydali jsme ho anglicky, to znamená, že vyšlo pro zahraničí a že ho vydala firma Artie, kde si ho taky můžete koupit. Ukázka se jmenuje Moje noční filmy.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: První z předchozích písní vyšla na suprafonském singlu v roce 84. Druhou znají fanoušci kapely pouze z bootlegu. Následující dvojblok obsahuje asi největší flák tehdejší sestavy Citronu. Ploužný song Už couvám se objevil v televizním studiu B, následně na singlu i na prvním LP kapely Plní energie, první velké desce v historii českého metalu. Zde mu bude předcházet písnička Moje holka do tmy vstává, která patří k těm několika zmizelým písním ve své době nenahraným, které se po letech vynořily díky koncertním bootlegům.
2: Všechny písničky, které vám hrajem, jsou z naší připravované LP desky, kterou máme letos natočit. K té další jsme si půjčili text od Honzy Buriana a budeme zpívat tady o Vaškovi, který ráno strašně rád dlouho spí a jeho holka musí vstávat do práce. Moje holka do tmy vstává.

0: estava.
1: Depozitář Popmuzea na rádiu Beat.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Teď by bylo záhodno říci si něco o citronovských bootlezích. Mezi fanoušky jich koluje hned několik. Server Discogs jako nejstarší registruje dva z roku 85. Ovšem tenhle by měl být ještě o rok starší a záměna s výše zmíněnými je vyloučená. Repertoár je totiž trochu jiný. Je hodně pravděpodobné, že tahle nahrávka by mohla být podklad pro živé LP, o kterém píše v lednu 85 Roman Lipčík v článku o kapele Pro mladý svět. A teď se přesuneme do druhé půlky koncertu.

0: depozitář popmuzea na rádiu Beat.
1: Rock. Rock.

A co, jste všichni v pohodě? Budeme zpívat? Tak to zkusíme.

0: Ďakujem.
1: Depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
2: Znalci alba plně energie si možná u druhé písničky všimli jistých odlišností zdejšího textu od verze na albu. Jsou docela zábavné, zvláště odkazy na plakáty Judas. Neboť Citron měl tehdy dva covery Judas Priest v repertoáru. Nejen tyhle přiznávky dokumentovaly přeměnu Citronu z hardrockové kapely na metalovou. Zjevné to bylo i ze singlové produkce v tom roce. V podstatě nám ji kompletuje další blok, samozřejmě v živých a takto podstatně autentičtějších verzích.
0: A teď vám Standa zahraje na takový úplně netradiční hudební nástroj, který je oblíbený mezi náma hlavně ráno, každý den.

0: Depozitář Popmuzea na Rádio Beat.
1: Revizor.

0: depozitář Pop Muzea na Rádio Beat.
1: Revizor! Tuhle písničku si můžete koupit na našem 8. singlu. My vám ji zahrajeme druhou stranu. Tvá odvrácená tvář.

0: Ďakujem.
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
2: Tahle proměna se záhy odrazila v tehdy respektované anketě pořadu Větrník. Citron za rok 84 vyhrál, v kategorii skladba roku měl 3 písničky v první desítce. A jeho zpěvák byl v roce 86 čtvrtý v kategorii osobnost roku a jako zpěvák roku vedle Miroslava Imricha i v kapele roku. Jasně, bylo to dané privilegovaným postavením, které Citronu vydobil všehoschopný lídr Pařízek, ale úspěch kapely ukazoval, jaký je v zemi po tvrdé hudbě hlad. Potvrdilo to album Plně energie, které vyšlo na sklonku jara 86. Náklad byl 100 000 kusů a přesto se brzy nedalo sehnat. Sám o tom vím docela dost. Takhle zněla jeho titulní skladba v roce 84.
0: Možná jste si všimli, že hrajeme úplně obyčejné písničky o úplně obyčejných věcech a v tomto případě o elektrickém proudu. 220 V, jeden!

360, bro. Saluto i vostri amici. Skočného drá ďakú, nepráku, vymakane ďakú. Skvíte hlídám vaše pocity a reakce. Pozorují vás z každé zásuvky. A pokud byste se chtěli ani napojit, jen se na moji kontrolu, napojíte dalšími dráty.

0: Depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Další příběh kostce. Na začátku roku 87 se Hranický na jednom koncertu vážně zranil a všeho schopný Pařízek ho okamžitě vyměnil za Láďu Křížka. Posléze ho, jestli mne paměť neklame, zaměstnal jako majordoma ve svém studiu. Hranický pak občas zpíval s ostravskou kapelou Akuver, načež ho Pařízek v 95. povolal do obnoveného Citronu a v něm Hranický zůstal skoro až do konce svého profesního života. A to je všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat, klasik rock.